0: Noc plná hvězd.
1: Zkazky z Nesmyslna. Na památku Ference Futuristy. Dotyčné strašidlo nakoupilo hračky pro děti, že mu to však selže, nemohlo strašidlo věděti, neslo dětem míče. Však hloupí rodiče, myslíce, že straší, vrhli strašidlo do botiče. Nebývalý fantom v čekárně čekal na lokálku, v pravé ruce třímal nevkusně zelenou obálku. Na dotaz přednosti, zda čeká na hosty, odpověděl fantom, co je vám přednosto do toho? Zaostalý raráš koupal se na podzim v rybníce, náhle ho roztřásla velmi intenzivní zimnice, ostatní raráši vařili mu kaši. Kaše nepomohla, raráše ranila mrtvice. Roztržitý hejkal zanechal v mezeře tři nohy, nemohl se dostat z té nepřirozené polohy. Jal se halekati a děti lekati. Děti se ho báli, proto ho nechali v mezeře. Sivooký démon, který až dosud žil v pralese, strašlivě litoval, že nikdy netančil na plese, nešel na ples jen tak. Koupil si frak a klak. Všechny starší dámy pátrali po jeho adrese. Podezřelý sultán česal si po ránu paruku a přitom se díval, co mu to kape zas na ruku. Telefon uchopí, zavolá pochopy. Pochopové, halo, mě tu něco kape na ruku. Krátkozraký truldík v domnění, že jde do divadla, spadl ve smokinku i s programem do umývadla. Ostatní truldíci
2: podali tušíci. Proč se mám hůř

bahny strachu přebíráš. V jejich očích vidíš stín. Mezi prsty slzy máš.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, dovolíte?
2: Už je po úředních hodinách.
1: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
2: Ano, a vy?
1: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
2: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
1: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá. Jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
2: Jistě, no a dál?
1: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
2: Aha, už rozumím. No a?
1: No a no, no. No a pak už to znáte, no. Z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám. Přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní. Takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
2: To rozhodne soud. Ne já.
1: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no.
2: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
1: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
2: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakopem.
1: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
2: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
1: Konkrétně, kolik?
2: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
1: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
2: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Je. Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
1: Co, už teď? Proč?
2: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
1: Protokol? O čem?
2: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
1: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
2: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
1: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.

0: Noc plná hvězd.
1: Omenuji si jak, co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
2: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
1: No a?
2: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
1: Aha, tak dobrý.
2: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
1: Vy mě přímo děsíte.
2: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to si nějak nestýte. Hlejte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
1: Ano.
2: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
1: A já?
2: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
1: Jenom
2: duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte? No.
1: Tak se posaďte.
2: Děkuji, já vedle vás takhle, když dovolíte.
1: No, tak pojďte, pojďte.
2: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek,
1: ukažte.
2: Jo? Nešahat, to je přísně důvěrný.
1: No dovolte, když mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
2: to,
1: ne?
2: To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hejte, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
1: Znám. Já byl svého času podezřelý z velezrady.
2: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
1: No prosím.
2: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
1: No prosím, prosím.
2: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
1: No.
2: Co říkáte politický situaci?
1: No, podívejte se,
2: no,
1: to je...
2: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
1: No počkejte, ne, se vším ne.
2: No to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
1: no,
2: ano?
1: No.
2: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
1: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
2: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo, tak hned vím, že to byl kolega, co porá zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
1: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
2: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
1: Víte, ještě k tomu ty srážky.
2: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
1: Jo? Kdy?
2: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
1: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
2: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
1: A. Tak dál.
2: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
1: No.
2: To je idiot, co?
1: No, vy ho znáte.
2: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
1: To nevím, já ho nikdy neviděl.
2: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou?
1: No.
2: Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
1: Do
2: Bulharska,
1: ale ne. K moři.
2: Do Jugoslávie.
1: Ale ne k moři, piva někam.
2: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
1: Ale to tam nepište.
2: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
1: Já myslím... Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Jo. Napište doma máje.
2: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
1: Ale ne, doma máje.
2: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaké ten slovoslek nekoukáme. Tak dál, jo?
1: No.
2: Otázka 7. Jak máte velký byt?
1: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
2: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
2: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Šemlo, že ano? Tak dál.
1: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
2: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej?
1: Darmo mluvit.
2: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
1: Já děti nemám.
2: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
1: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
2: Dobrý.
1: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
2: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
1: Ale to je nesmysl.
2: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
1: No, myslíte, minisukně, se mi ohromně líbí.
2: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
1: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený jsem.
2: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
1: Prosím vás, co je komu do toho?
2: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
1: No, jak kdy, no, ty to znáte.
2: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku,
1: no, jo? To byste udělal dobrý skutek, no. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, no. Víte?
2: Jděte, vy kutile, ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
1: No, jste opravdu fikanej.
2: No to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
1: No tak.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen ne.

Bohem. S Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen nezastav se vlaku.

toužící po stínu oázy, přetrhej řetězy a rozpleť provazy, spal všechny mosty a strhni masku. Vždyť život je prostý.

Proč bláznivě se smějí a proč jdu zvesela? Proč lokálka si píská?

Bohem. Jen vyplačte se slzy. Jste potok modrooký. Jestli mě dneska něco mrzí, pak jen ty plané roky.

0: nejlepší řešení, nejlepší řešení.
1: Vůbec nejlepší řešení, jako autor přivedete děj do krize a pak se sebete jako klaun bavit.
2: A to už se mě netýká, protože to už si oni vyřídějí, a jdám štít.
1: No ale jak?
2: To vyhrajou, musí to vyhrát.
1: Jak to musí?
2: Protože bojujou za spravedlivou věc.
1: Prosím, mají morální předpoklady k vítězství, stačí
2: no,
1: to?
2: No, mají morální předpoklady a mají ty morální předpoklady materiálně vyfutrovaný.
1: Čím?
2: No tím kanonem.
1: A
2: no.
1: Mají Barbaru.
2: No tak když do něj dají ty tvrdý cejry a pustějí to do nich a pak nějaký ty proleželi, tak někoho zabijou, někoho. Asi někomu dají najíst, tak to se tak vyrovná, ne? A dohodnou se. Vždycky každý morální předpoklad musí být putrovaný klackem, páč. Jináč by se žádný morální předpoklad nedal prosadit, protože lidi nemůžou dělat víc, než čo jsou schopni. Protože lidi jsou lidi.
1: Prosím?
2: Že lidi jsou lidi, tak nemůžou víc dělat.
1: Moment, jak jste to teď?
2: Že lidi jsou lidi.
1: To je tak mou. To vás jen tak napadlo?
2: Jo.
1: No to je obrovský!
2: To mě tak napadlo.
1: A to vás napadají takovýhle věci?
2: Jo. Já třeba, já mám jiných takovej.
1: Jo?
2: Já ráno třeba se probudím a podívám se do zrcadla a říkám, každý jsme nějaký.
1: No, no poslyšte, to je, to by se mělo tesat.
2: To by se mělo, víte.
1: A to vás to napadne jen tak,
2: jo, tak já si, jo, tak já jdu životem a trousím moudrost. To já jdu třeba, lidi jdou třeba spěchají do práce nebo tak a já sám procházím se třeba parkem, zjídu a pohlednu vzhůru a vidím nebe šedé proti němu, šlísí se jak spjaté ruce, černé větve buků i stromů jiných opadaných. Hle, jako by vzpínali své větve, prosit se nebe o lepší počasí, ježíš, dávno se dostavit jim mělo. Však hle, kdo to třepotá se tam, zda vlaječička či co ne, list poslední, hle, a vánek se sílil a padá list a já jej pozoruji. Je to buk.
1: Jak listy překrásně na podzim umírají.
2: No, to se dá taky tesat.
1: A to je ta smůla, to není ze mě.
2: Je to není z vás.
1: To je kytát.
2: Co je to?
1: To je kytát.
2: Citát.
1: Citát, pardon.
2: Citát, ne kytát.
1: To je citát z Kirána.
2: Ne z Kirána, z Cirána.
1: Cirano?
2: Cirano.
1: Co si to splet, z Kiraso.
2: To je jeho bratr a ten se ušlastal.
1: A to vy to máte ze sebe všecko?
2: No já hodně čtu.
1: Cože?
2: Já hodně čtu.
1: Vy čtete?
2: Já čtu.
1: I knihy.
2: Hřbety. Tam hned se dozvíte, od koho to je a co to je. No, když mě upadne a otevře se náhodou,
1: jo.
2: Já jsem daleko zrakej, tak to já si taky takhle přečtu
1: si,
2: třeba stránčičku, než to někdo zvedne. Já sám nemůžu, ale... No to víte.
1: A ono se vůbec hodně čte.
2: Ono se hodně čte, ono se čte daleko více, než se četlo před několika málo lety.
1: Ano, ono je toho víc ke čtení.
2: Ano, ono taky se musí více čít, člověk se musí životem pročíst. Dneska
1: ano,
2: to máte, kde parkovat, kde neparkovat, jak dlouho parkovat, jak dlouho neparkovat,
1: vody,
2: kam se smí, kde se nesmí,
1: vody, do kdy, co. A tak dále, otec, matka, za jakým účelem, s kým, kde, proč jste tady, kde jste byl, než jste byl tady, kde budete, až nebudete tady.
2: Ano. A ještě kus papíru prázdnej, kdyby se to nevešlo, připište to sem. Ano. Dneska se musíte životem pročíst.
1: Ano. Ono je to víc napsáno, protože ono daleko víc lidí umí psát.
2: Ano, daleko víc lidí. Ano, daleko víc lidí umí teďka psát, než před několika málo stylety. Ono před několika málo stylety málo lidí umělo psát. Ale ti, co uměli psát, ty uměli psát, to si dá číst i teď, to byste nevěřili.
1: Ono se taky víc čte, protože ono je víc času na čtení.
2: Ano, víc času díky lepší organizaci práce. Samo sebou, on ten veškerý ten čas není na čtení.
1: No to ne.
2: To je na rekreaci,
1: ano,
2: tak.
1: Ano.
2: Projet motocykl, projet se automobilem, dívat se na televizi, dívat se na hokej, na fotbal, jít do biografu,
1: na
2: jít...
1: Na estrádu, na rande.
2: Na frťana,
1: že ano. Rekreace prostě. No.
2: Rekreace, ano. Prostě sam. Ale může se stát, že počasí vypukne takového druhu, že je příliš klusko na motocyklu, příliš prašno na automobil.
1: Málo klusko na hokej.
2: Málo klusko na hokej,
1: ano.
2: Příliš temno na fotbal.
1: Stádu,
2: vybouchne vám televize, tedy myslím přístroj, program nikdy. A jde se na rande, ale ona...
1: Šla s jiným. Jde se na frťana,
2: ale... nemůžete, protože máte cirózu jater. Když se tohle všechno stane v jedné chvíli, pak je čas na čtení.
1: Pak jo.
2: Ale teď přijde veliké dilemma.
1: Dilemno nastane.
2: Veliké dilema. Co číst?
1: Co číst?
2: Kolik je v nich napsaných a co číst? Jenom co je v nich napsaných o tom, že dnes máme na čtení daleko více času, než jsme měli před několika málo. Kam šáhnou?
1: Teď vědět, chvilka malá a knih plno a kam.
2: Ano, a teď právě jsme u toho, že by se mělo začít s reorganizací knihoven doma.
1: Ano, každý sám u sebe. Já mám knihovnu ohromně promyšlenou. Já to mám ohromně vymyšlený. Já to mám celý zařízený podle hesla. Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
2: To je odvážné, velmi odvážné.
1: A já to mám tak, že nemusíte dlouho hledat nějak, kdo jsem. To mám přímo ve výši zraku, takže příchozí, Vejda, okamžitě vidí.
2: A k vám chodí Vejda?
1: Ano, občas zajde. Takže příchozí Vejda, okamžitě vidí.
2: Ke mně chodí taky Vejda. Oba Vejdové ke mně chodí. Oba.
1: K vám oba?
2: Jo, i mladší Vejda.
1: Ke mně jenom starší. Takže příchozí Vejda, Vejda.
2: Teď k vám vešli oba, ne?
1: Ne. To druhý nebyl bratr, to byl přechodník.
2: Aha,
1: Vejda, Vejda.
2: To byl přechodník, ale je podobný bratrovi hrozně.
1: Ano. Oni jsou si celá rodina.
2: Jasně, jsou si podobní.
1: To oni několikrát nevědí, jestli přišel bracha nebo přechodník. Z matky z toho. Tedy příchozí Vejda, Vejda, vidí. Vejdová k vám nechodí?
2: Ne.
1: Tedy příchozí Vejda, to je přechodník, to druhý. Vejdová má taky přechodník.
2: A vypadá dobře.
1: Vejdouc.
2: Vejdouc?
1: Jo. To se dá poznat. Bratři od přechodníku ne, Vejdová od přechodníku, jo. Tedy Vejda vidí okamžitě. Jak Vejde vidí, jo. Vejda vydá tedy...
2: A to, ne, to vy myslíte... Vejda vydá Vinca, to byl... To byl ten malý slavný italský.
1: A, Vejda vydá Vinca.
2: Vejda vydá Vinca. Jak namaloval tu šenkýsku, jak se směje ta...
1: A.
2: Varum lechlstu Mona Lisa.
1: Vejda vydá Vinca.
2: Vejda vydá Vinca.
1: Já myslel, že to je alkohol, Vejda vydá Vinca.
2: Ne. Vejda vydá da Vinca taky někdy říká.
1: A, Vejda vydá da Vinca známý, ano.
2: Vejda Venca, to je český malista.
1: To je Venca Vejda Vida. Velmi podobný úprce.
2: Vejda Vida, Davida, o tom nemluvte, jo? No. Tak
1: takže vidí. Vejda, jakmile vejde, jo, vidí, ano. Okamžitě vidí, celou řadu klasiků.
2: Ano.
1: Víš jeho zraku, samý klasik.
2: Klasici. A jak to je, co, jak se pozná klasik, že je klasik?
1: No, ty, protože napsal klasické
2: díl. No to víme, já myslím, jak si ta klasická věc od klasika, jak se pozná, že to je od klasika klasické.
1: Je tak, co to je klasické?
2: Co to je klasické?
1: To je, no já bych řekl, že to je dílo, které odolává změnám vkusu, proudu, směru.
2: A názor. Odolává změnám vkusu, proudu,
1: ano,
2: směru,
1: které tady trvá
2: ve své trvá. Kvalitě.
1: Ano,
2: tak
1: ano.
2: Tyhle knihy mám taky, že ty mám také dole, jo. Kdyby náhodou přišel vzdělanec.
1: No jo, vzdělanec, ten se rád vohne.
2: Ten se rád vohne, ano. Ale pro Vejdy, rozumíte, pro Vejdy nebo Obejda, kdyby s ním šel, tak to mám přímo tady ve výši zraku takovou dlouhou tento a tam mám knihy, které naopak podléhají změnám vkusu, rozumíte? A ty tam mám takhle jednu vedle druhý pěkně sezazený, takže, rozumíte, já to mám podle pravidla, ne jako vy.
1: Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
2: Já mám, ukaž mě, co bych měl číst, jako, abych věděl, o čem si nemáme povídat. A teďka zrovna tedy, přikupuju, ještě to mám krásně, teď my to děláme do kulata, my to tam probouráváme a teďka a přikoupil jsem zrovna 1,80 m. Krásný zboží.
1: A to vy to máte změřené?
2: Jo, to já vždycky dám míru a výšku a oni mi to seřadějí a pošlou. Přesně. To
1: přímo seřadějí už tam?
2: Přímo, jo, to se tam než zasune do knihovny.
1: A kde vám to dělají?
2: Dělám v antikvariátu.
1: Vy kupujete z antikvariátu?
2: No ano.
1: To bych nedělal.
2: Proč?
1: No, to jsou ošahaný přece.
2: A tyhle jsou jako netknutý. No, vše. Kniha to panná, pane.
1: Tedy to jsou knihy
2: přísně od dneška. Ovšem musí se to hlídat. Každý den ráno to obejdu, kdyby tam nebylo něco snad už o včerejšku nebo tak.
1: Ano, ona někdy stačí jedna kapitola za smrádná, chytne celá kniha.
2: Slovo, pane, slovo. Ale tedy musíme se to nechat, víte, že...
1: Ono se nejen víc čte, ale ono se taky líp čte.
2: Daleko líp čte, líp. Taky ty knihy jsou líp vybaveny, než bývaly. Dneska jenom vezměte ty vysvětlivky vzadu.
1: No, to je obrovská, ano.
2: To je úžasná úleva.
1: No.
2: To je úleva, někdy těch vysvětlivek bývá víc tlustěji, než je samotná kniha, kterou to vysvětluje. Ano. Mně se na tom líbí ten optimismus těch nakladatelství, jak oni počítají s tím, že co čtenář, to blbec.

0: dneska čtu Švejka.
1: Teprve?
0: Ne, já už ho čet moc krát, ale teď to čtu s vysvětlivkama. Já teprve teď vidím, o co já přišel. Tam například, jak on ukradne toho psa.
1: Ano, pro Lukáše.
0: Pro Lukáše, a jak ho vede Řeznickou ulici, tak tam je číslíčko u Řeznickou ulici. Tak a vzadu ve vysvětlivkách jsem našel Řeznická ulice, ulice v Praze 2.
1: A je jasno.
0: Je jasno, já toho psa vidím, že ano. A nebo jak ten plukovník pak vyskakuje a křičí, co mu ukradl toho psa, jo?
1: No, no.
0: Který mu tedy ukradl toho psa? Tak křičí, der Teufelsorden Kerl Buserin. Tak jsem si to našel a vzadu je napsáno Německá kletba.
1: Vidíte, já blbec vždycky myslel, že to je latinsky. Že se to chudák Hašek nedožil.
0: No, no, no. Mohl brát taky za ty.
1: No to on má teď bydelníky právě.
0: To je ten bydelník, co ukazuje,
1: no,
0: co Hašek jako tím mínil. A je to dobré bydlo. No. A malý český člověk je velice vynalézavý. Člověk. No. Musíme být tolerance sama. Já bych, pane Horníček, udělal věci, já bych to vedl pomalu k finále, ne?
1: No, no, já už jsem tam skoro.
0: Že prostě lidi jsou schopni než toho, co jsou lidi schopni, ano. Protože lidi jsou co? Jsou lidi.
1: Lidi, jak jste velmi správně řekl. A mohu-li k tomu dodat, ovšem ne ze sebe, to je opět, jak už kdysi krásně vystihl soudruh Samuel, lidi na lidi jsou jako sami.
2: Člověk na člověka kopka, podívejte se na ně, musíte naříkat.

doma kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištíni válku ve zde byli líni, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, pochodu se cvičil vodu, dal si prostrečka při

takhle, kordiáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obrbli půl do očí. David se otočí, vrakem zatočí. Když začínáš, no tak Tomáš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej velkou já. Nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní. Stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy. Co? Radioaktivní. Víte, co je za potřeby nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy?

hledisku, jak už to si nevíš, tam to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy, dřív než nás to po, po, dřív.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých i zlých?

0: a než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Noc plná hvězd.
2: Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček Pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komédiu trošku nevyparádil. A smutný by byl to, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Já, abych nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všechny mamněnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda a dneska mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všichni s jménem šumní. Když si nechtěl jeden přespolní přebrat galánku, však Terku Kožuchovu, jak se mohl Gabil za ohryzek, tož vyletěl zavřítým oknem a ještě vyrazil 7 palések z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, tož ještě se mu Kerchova na silnici zahlédl paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama okřápali maltu až natihli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentišem jak osa na bombosi a zubama klepali jak datel. Však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stařeček si zapálili vyhazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili. Matúšu, koupím dřevo. Když je nůza nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal, však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházeli vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se, co stojí ta fůra. No, je toho dobré 2 metry, tož 200. Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korunů a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno se nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentiši, co zrozmlátil, a ty od toho potom zaplatíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Zlostu jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem, to jsem radši práskl do koní a ujížděl od hospody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Červ zlostině žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Iďa jednou z lesa zastavili se před hospodu, lebo žížeň a hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před rameno, pohladili a pravili, ty jsi pila, Já jsem ještě nepíl. A vpadli do šenkovny. Dajte mě guláš a pivo. Že měli stařiček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání. Nemáme. Tož vůstu. Nemáme. Herinka. Nemáme. Tvarůšky. Nemáme. Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverca od kuchyně a vybřeskli. Starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali sa, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli sa po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se. Co stojí ten kanárek? 200. Stařeček básli šrajtoflů o stůl a dodali. Tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa po šenkovni jak vody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pak až vtahli vůňu do nosa, mlazgli a prohodili. Tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali polufte prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zamětli s ním hospodu, prázdnou klec jim narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentiš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali. Nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentiš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak sa kanárek dostal k soudu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradit. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšus, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

Sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě, a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a na mne padl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsévači zloby.

0: tvůrci revoluce. Já vás znám příjmením jménem. Stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy. Stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Noc s hvězdou.
2: Velš Josef, kupec, byl z nejzámožnějších obchodníků malostranských. Myslím, že měl v krámě svém vůbec vše, co plodí Indie i Afrika, od sladkého dřeva pálené slonové kosti na leštidlo až k zlatému prášku. Také byl jeho krám na náměstí po celý den, jak by nabil. Pan Velš byl v krámě celý den, výjima je v neděli, čas velkých služeb božích v chrámě svatého Víta, a pak dobu některých velkých parád, jež měly pražské sbory měšťanské, neboť pan Velš byl ostrostřelec, první setnina, první tlupa, třetí muž vždy od pana lejtnanta Nedomy vpravo. V krámě byl by rád obsloužil všechny přicházející sám, ač měl tu dva mládence a dva učedníky. A koho nemohl obsloužit, pozdravil, zakýval, usmál se. Pan Velš usmíval se vlastně pořád. V krámě, na ulici, v kostele, všude. Obchodní úsměv se mu vryl v lícní svaly a nemohl jít z nich ven. Malá figurka, nevelký, tlustý, s hlavičkou stále se potřásající a s tím úsměvem. V krámě, v placaté čepici a s koženou kupeckou zástěrou, na ulici, v dlouhanánském modrém kabátě se zlatými knoflíky a baňatém cylindru. Ale v době, kdy naše povídka počíná, dne 3. května 1840 a něco, o 16:00 odpolední, nebyl pan Velš už ani živ. Ležel nad krámem v prvním patře v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko ještě nebylo přikryto. Pan Velš usmíval se ještě po smrti a při zatlačených očích. Na 16:00 byl určen funus. Umrlčí vůz, takzvaný Třapcový, stál již na náměstí před domem. Také tu stála setnina měšťanských ostrostřelců i s hudbou. Parádní pokoj byl skoro plný. Samé malostranské honorace. To se vědělo, že mikulášský pan farář s asistencí přijde trochu později, jakož bylo obyčejem, u každého váženějšího souseda, aby se neřeklo, že se s ním pospíchá z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech. Velké voskové svíce kolem katafalku plály žlutě a čadily. Horký vzduch byl nasycen čadem, zápachem čerstvě lakované černé truhly a tříště k podmrtvolům. Panovalo ticho, lidé jen šeptali. Plačících nebylo. Nezůstavil pan Velš bližších příbuzných a vzdálenější říkají vždy, jen kdybych se mohl vyplakat, ale nemám slz, kdyby mě to srdce utrhlo. Ano, ano, to je ale tím horší. Teď vstoupila do pokoje paní Ruska. Vdova po neboštíku Rusovi hostinském v zahradě Gráfovské, kde bývaly nejkrásnější kanonýrské bály. Poněvadž do toho vlastně nikomu nic není, podotknu zde jenom mimochodem, co se vyprávělo o ovdovění paní Rusky. Tenkrát byla u každého dělostřeleckého pluku zvláštní setnina bombardérů. Mladí buclatí hoši, krev a mlíko. Tu setninu prý pan Rus naprosto nenáviděl. prý nějak kvůli své ženušce a jednou ho strašně proto zbyli. Ale jak praveno, nikomu do toho nic není. Paní Ruska jedla vdový chléb svůj již na 25 let. Žila bezdětna v domě svém na selském trhu a kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. Paní Ruska se protlačila až ku katafalku. Padesátnice, ale statná paní nadprostřední výšky. S ramenou jí splývala hedvábná černá mantila, černý, světle zelenými stuhami ozdobený čepec vroubil její kulatou a upřímnou tvář. Hnědé oči její zahleděly se do tváře nebo štíkovi. Zatrhlo jí to obličejem, rty se jí začaly chvít, bohaté slzy vyhrkly. Těžce zaštkala. Utřela si bílým šátkem rychle oči a ústa. Teď pohlédla na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskářka paní Hirtová a modlila se z knížky. Vpravo stála nějaká slušně oblečená panička, kterou paní Ruska neznala. Byla-li, jak se podobalo z Prahy, musela být odněkud za vodou. Oslovila jí. Dej mu pánbu věčnou slávu, pravila paní Ruska. Jako by byl živ, tu leží a usmívá se. A zase stírala řinoucí se slzy. Šel a nechal nás tu. Nechal tu také všecku svou zámožnost. No, smrti je zlodějka. Je. Neznámá paní neodpovídala. Jednou jsem byla také na židovském pohřbu, pokračovala pološeptem paní Ruska, ale to není hezké. Všechna zrcadla jsou zavěšena, aby prý neviděli mrtvolu, ať se obrátí, kam chtějí. Takhle je líp. Neboštíka v truhle je vidět pěkně ze všech stran. Já bych řekla, že ta truhla stojí 20 zlatých v stříbře. To je krása. Ale zasloužil si dobrák, jako by se na nás i z toho zrcadla usmíval. Pranic ho smrt nezměnila, jen trochu ho natáhla. Jako by byl živ. Ne, já pana Velše zaživa neznala, mínila cizí panička. Ne, o je, a to já tuze dobře, ještě co svobodného. A také ženu jeho ještě co svobodnou, dej pámbu nebe. Vidím ji jako dnes, když měli svatbu. Plakala od božího rána. Prosím, plakat po celý den, když má člověk 9 let už s mužským známost. Hloupé, ne? Ten si na ní vyčekal. 9 let. Mohl rač čekat ještě 9x9. Ta byla, pane. Povídám, protivná byla. Ze všech byla nejrozumnější a nejkrásnější a hospodářství nerozuměla žádná, tak jako ona. Na trhu se smlouvala hodinu o grešli. Při prádle upřela chudé podělkyni vždycky nějakou putnu vody a děvečky se u ní nikdy ani nenajedly. A Velš? Ten měl lázně. Měla jsem 2 děvečky po sobě od nich a vím všecko. Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce, ale neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruska ani zpozorovala, že uprostřed její řeči odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem Umilem, oficiálem u zemské oučtárny příbuzným pana Velše. Paní Ruska zahleděla se zas na němou tvář nebo štíkovu. Zase se jí začaly rty pozachvívat, slza jí vyprýštěla z oka. Nebožák, pravila hezky nahlas k voskářce paní Hirtové, ale on je na všechno trest boží, na všechno, vždyť on také nebyl poctivý. nechme to. Kdyby si byl vzal chudou tondu, s kterou měl přece dítě, zdráva v májové noci na koštěti přijela. Zasýpalo to hlasitě za ní a kostnatá ruka mužská položila se jí na rameno. Všichni přítomní trhli sebou a hleděli na paní Rusku a pana Úmíla, který se teď postavil před ní. Natáhl ruku ke dveřům a velel svým sýpavým, ale pronikavým hlasem: ven! Co pak je tam? Tázal se ode dveří druhý pan Úmíl, tehdejší malostranský policejní komisař. Holá kostra, suchan jako jeho bratr. Tady ta čarodějnice se sem vetřela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meč. To ona dělá při každém fúnuse, znělo z několika stran. Už svedla rámu si na svatém poli. Jenom honem ven, velel pan komisař a chopil paní Rusku za ruku. Paní Ruska šla štkajíc jako dítě. Takový škandál a při tak krásném funuse mínili zůstalí. Paní Ruska snažila se sice vypravit nějaké slovo ze sebe, ale pan komisař ji vedl neúprostně dál až před dům. Zde kývnul na policejního strážníka. Doveďte tu ženu až k jejímu bytu, aby nedělala při funuse ostudu. Paní Ruska byla zapálena jako pivoňka. Ani nevěděla víc, co se s ní děje. Škandál a tak krásný funus. Učelo teď zas dole na náměstí. Páni Úmílové, synové pana Úmíla, městského písaře, byli, jak vidět, tuze přísní páni. Následujícího dne byla paní Ruska obeslána na komisariát v Mostecké ulici. Tam bývalo živo. Když v létě úřadovali při otevřených oknech, bylo je slyšet přes celou ulici. Spouštěli na každého plnými stavidly. Tenkrát ještě nebylo toho zdvořilého zacházení, které teď policejní výkon zajisté krášlí. A tam stála v mantile a čepci se zelenými stuhami o polednách dne 4. května roku 1840 a něco paní Ruska před přísným panem komisařem. Byla zdrcena, hleděla k zemi, neodpovídala. A když pan komisař přísnou svou řeč skončil a jí řekl: neopovažte se už, jak tě živa, na nějaký funus, teď můžete jít. Šla. Tenkrát ovšem mohl pan komisař zapovědít i umřít, jakž pak teprv chodit na pohřby. Když vyšla z kanceláře, podíval se pan komisař na nižšího úředníka a prál s úsměvem. Ona za to ani nemůže. Je jako pila. Rozřeže, co se jí podloží. Měla by platit daň ve prospěch hluchoněmých, mínil nižší. Zasmáli se hlasitě a byli oba zas v dobré míře. Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodělat bývalé dobré míry své. Konečně ji našla. A z po půl roce vystěhovala se ze svého domu a najala sobě byt zrovna vedle oujezdské brány. Tady musel každý funus kolem. A když šel jakýkoliv, vyšla dobrá paní Ruska vždycky před dům a srdečně plakala.
1: Hlásí se Hvězda.
3: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmu Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Nemyslete si ovšem, že v show musí být pořád jenom samý zpěv a hudba úhrnem, tedy hluk. Tak to tedy zase ne.
2: Pohyb, prosím, pohyb může být a nemusí to být ani ten základní pohyb show 2-3. Může to být pohyb úplně tichý.
1: Ovšem profesionálně provedený.
2: Proto ho taky budeme provádět my dva.
1: My dva totiž máme jedno takové číslo mezinárodní úrovně, o který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení perou. Je to pantomima.
2: Zkrátka, abychom to dlouho neprodlužovali, v rámci tohoto show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov na medvěda, věnovanou námi dvěma francouzskému mimu českého původu Jean-Gaspard de Biron.
1: Role si pak mimové Šimek a Grossman rozdělili při náročných pantomimických zkouškách takto. Lovec, tedy myslivec zelený, mim Jiří Grossman.
2: Medvěd, huňáč, mechem potažený a rosou slabě navlhlý, mim Miloslav Šimek mladší.
1: Jak to mladší? Existuje snad někde ve světě nějaký mim Miloslav Šimek starší? Kde je? Přiveď mi ho. Rád bych se s ním poměřil. Všimni si mých grifů.
2: Zlátku, když říká mladší, chci zdůraznit, že medvěd je mladý.
1: Vysoce inteligentní.
2: Zachovalý.
1: Krasavec.
2: Z drápky neobroušenými.
1: No pak ostrými.
2: To znamená, že lovec, jako já, s ním budu mít množství práce.
1: To budeš.
2: Čili úhrnem scénka bude vzrušující, i když je to pouhá pantomima, neboli drama plné mlčení. Spokojen?
1: Dost řečí, začneme. Pane Balcare, gongujte. Já jsem medvěd, huňáč, jdu se ukrýt do houští.
2: O tom ovšem já nic nevím. Já jdu po lese, jsem lovec, nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slídím, po čem bych střelil. Držím pušku, to jste poznali, to jsou právě ty klasické prvky pantomimy zavedené Marcelem Marceau. Hele, tam letí pták, zastřelím ho. Řekl bych vám podle hlasu, že je to orel. Ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! No, stejně jsem ho netrefil, až zítra. Nejsem v lese naposledy, jsem lovec, umím lovecký písničky, ovšem ty vám zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto bezzvučné a tiché.
3: Jsem medvěd grizzly a čichám člověčinu. Mručím, mručel bych víc, ale kamarád tvrdí, že je to pantomima.
2: Abyste si nemysleli, že jsem se pomát. Já pantomimicky vyjadřuju zděšení a hrůzu. Tady máš cukřík od hospodyňky.
1: Mně si neochočíš. Pantomimicky naznaču, že je lovec blázen.
2: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
1: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
2: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje. Vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
1: Využívám toho, že je lovec bezbraný. Chvátím ho a rdousím. Též trhám silnou počívku.
2: Naštěstí mám vlněné prádlo. A pantomimický nůž. Tím skolím to tupé zvíře. Zase
1: nech mě, myslivče, nech mě. To tolik bolí, zasáh si mě brzlík.
2: Co prosím tě mluvíš pantomimně?
1: Omluvím, promiň, promiň. Pomácem se bolestí. Omluvte mě, odcházím zdechnout do houští.

kolejí. Neposedné chvíle kvapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou.

nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak, Jeníku, já se ti hlásím zase v odpověď na tvůj znamenitý mluvodopis, neboli dopimluv. Dostal jsem to dneska, tak já jsem si udělal nějaký poznámky z toho tvýho pásu a teď na to budu reagovat postupně. Tak říkáš, jak já jsem měl hroznou radost, že se ti to jako v podstatě líbí, že jsi tam nalez v tom mým záznamu na tu desku nějaké věci, které by se daly použít, a jiná, že s tvýma námitkama úplně souhlasím. To, co říkáš o tom, že jako ten zárodek toho dialogu přes oceán o tom, o lidech a o těch lidech, jako o těch scénách na náměstí tady a který by si mohl doplnit tou kampskou scénou, já myslím, že s tím by se snad dalo něco dělat. A potom ten zárodek toho dialogu o tom klaunství a tak dále. Ovšem, máš pravdu s tím, že jako některé tóny se ti zdaly, jak říkáš ty, příliš nahraný na to. Tohle ty děsnej malér, Jeníku, to je obtíž, protože, jak ty jsi to správně pochopil, že když člověk není ve styku, v přímém styku s tím partnerem, tak nemůže, tak to něco tam vždycky bude znít trošičku falešně, jako v tom, že jako nevidím tvý oči, nevidím tvoje tempo, ty nevidíš moje, když to nahráváš zpátky, zkrátka ta distance v tom bude jevit, ale já myslím, že v tom možná se nějak ukáže určitý šarm toho, víš, určitý půvab té distance, když to konečně lidi vědí, jak to, budou vědět, jak to je natočený, že to je spojený a slepený z rozhovoru přes oceán, že to není simultánka, že jo. Tak já nevím, budete se s tím muset piplat, jak si správně řek. A uvidíme, jak to dopadne. Ale já myslím, že tvůj systém, jako to, co říkáš, že jako edituješ ten skript, že si to předně dáš nahrát, že předně dáš okopírovat jako nastroj, takže budeš mít skript skutečný. A ten edituješ, přepíšeš, napíšeš to svoje, že jo? Nebo nějaký takový zhruba obrys toho, co ty budeš psát, co ty budeš, ten dialog, jak ty budeš doplňovat. Pošleš mi to a když budou zapotřebí, když ty uznáš, že budou zapotřebí nějaký moje dodatečné věty, jako dodatečný bridges k tomu, co ty nahraješ, tak to mě prostě vyznačíš nebo naznačíš zase tak, jak jsem já naznačil tobě, nebo přímo doslovně napíšeš, jak to chceš, a já ti to nahraju. To je samo sebou. A já teda budu očekávat na tu hotovou surovinu, jak ty říkáš, ve skriptové formě. No a co bych ještě tak řekl tadyhlec k tomu? Jo, říkáš, že jako u toho okna to bylo dobrý, to se ti líbí, no, to jsem rád. Já ctím tvůj cit o tom, jaká je atmosféra, přesně to já nemůžu ocenit. To já nemůžu ocenit do těch detailů, právě tak, jako ty nemůžeš docenit atmosféru, dejme tomu broadwayskou, což se týká té Hanleyové hry, a k tomu se vrátím později. To jsou hold doplácíme do jistý míry přes tu blízkost na tu vzdálenost, protože ona přeci jenom existuje nikoliv fyzicky, nýbrž kulturně a jaksi kontinuitně. Když někde seš delší dobu, tak víš o té atmosféře, cítíš tu atmosféru s daleko větší subtilitou a přesností, než ten druhý, který tam není. No ale my si to navzájem doplníme a následkem toho jsme šťastní a máme kliku. Co teďka dále tady mám za poznámky? Jo, měl jsem velkou radost, že jsi říkal, že ta půl párku, že chceš použít půl párku písničky a že říkáš, že to je výborně naspívaný náhodou z toho OWA. Já se vůbec na to nepamatuju, na to naspívání. Já se pamatuju velmi dobře, když jsme tu písničku skládali a že jsme ji použili, ale na tu skutečnou performance, jak si to provedení, na to se nepamatuju. Já jsem rád, že se ti to líbí a to by bylo báječný to tam dát a použít toho. Nahledě k tomu, že to je vlastně anonymní, víš, že jaksi hudba jest veřejná. Jo, říkáš, že je tam tolik materiálu na tom, co jsem poslal, že by to stačilo i na druhou desku, jaksi komerčně vydanou, a i třeba na nějaký rozhlasový program. No to je báječný, já jsem si neuvědomil, že toho je tolik. A taky říkáš o tom, že bychom si měli chystat nadělat dialogy na daný téma, o kterým bychom se předem dohodli. To taky úplně souhlasím. A mám na to nějaký nápad. Jestli na to vyjde místo, tak se dívám na tu pásku, jak se mi točí. Jestli mi na to vyjde místo, tak ti o tom něco namluvím. Nějak mám jeden takovej nápad a budou jiný.

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, který se valím říct.

0: tím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku mihla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem oka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známý internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézi.
1: Je 5. ráno.
0: Ono to dneska vyvíjí.
2: Stanice Hvězda.

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: hvězdou.
1: Já vidím, že jste předvídavá, no jo, lahvínka, gruziňák.
2: Já, kdybyste se neurazil, je. Tak vám tady snad trošičku.
1: Ale nepak, to urazíme jako nic.
2: Kdybyste tušil, co já jsem se na vás načekala. Víte, to je strašné. No. Celou noc kap, kap, kap, kap, kap. To se nedá ani spát.
1: No jo.
2: Věříte? Víte, a když se žena nevyspí, tak...
1: No jo, no, tak je nevyspalá, no. No jo, tady, no tak... Tak hlupca byla spaň, jo. A jsem ho tam zazděl, tady trlika.
2: Já nejsem zvyklá, víte? Hned mi to stoupá do hlavy a... A pak jsem taková moc přítulná.
1: No, tak jenom tam zazděte, paninko.
2: Myslíte? No nic, hlavně, že jste tady. Víte, ono pořád to kap, kap, kap.
1: No, jo.
2: A poslední dvě noci už.
1: No, dejte
2: kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
1: Dejte pokoj porád s tou vodou. Já z vás ženská vystřízlivím.
2: Nechtěl byste se snad podívat do koupelny?
1: A proč?
2: No jak to kape, to kap, kap, kap, kap, kap, kap.
1: No tak to chce novou gumičku, no.
2: No právě, vyměníte jí, že, pane inštalatér?
1: No jo, no, to bych jí musel mít. Je to snad dost, že sebou tahám koudel a hasák, že jo?
2: No ne, ne, ne, ne, já jsem koupila náhradní, vyměníte jí, že? Aby už to kap, kap, kap, kap...
1: Argon, madam, vy byste mě ukvaltovala. To bych musel zavřít vodu. A vůbec, nevíte, než... No, přišel jsem... Počkejte, já to ještě udělám. Si ještě na prcka to ještě bude. Já vám řeknu, aby jsme tohleto... Přišel jsem, viděl jsem, helejte, já se tu někdy zastavím a vyměním vám to, no.
2: Pane inštalatér, nebude to zadarmo.
3: Otevři, Věro, okamžitě otevři!
2: Ježišmarja, to je konec!
1: Cože?
2: Manžel, zabiják mu, říkají v boxing klubu, žárlivec, steklon, Ježišmarja, schovejte no se někam honem, třeba no, postel, nebo...
1: No ale kam, Ježišmarja, ale tady není, kam to? No, co?
3: Kde je?
2: Kdo?
3: Ten chlap. Na úvod trošku drinku, že? No, trošku, hodně. Tak polezte ven, polezte.
1: No to je, pořádeš, když dovolíte, tak to je všecko omyl.
3: Aha, tak ono se tomu teďko říká omyl. Za mých mladých let se tomu říkalo jinak. A tohle je taky omyl. A ona je taky omyl. Člověče, já vás zabiju. Tebe zabiju později.
1: No a počkejte.
3: Tak koukám, jestli z vás mám udělat no. Belmonda nebo rovnou Karla Efu.
1: Počkejte, čoče, já jsem inštalatér.
3: Už jsem vám říkal, že je mi jedno, jak se tomu říká. Dneska pro mě jste prostě proutník, no.
2: Ale tati, to je opravdu inštalatér tentokrát.
3: Inštalatér? To vám mám věřit, jo, tohle
1: no je, to? No samozřejmě, no tak podívejte, tadyhle, no hlejte se, no. Pane, tadyhle, teče vám kohoutek, jo, vidíte to? Kap, kap, tady raz, dva, no tak, tadyhle vemu gumičku a je to. No hlejte, no tak, dva, tři, no prosím, inštalatér, no tak, no tak, jsem nebo nejsem, no.
3: Máte štěstí, a ven!
1: Děkuju vám. Děkuju, poroučím se. Nashledanou.
3: Tak to vidíš. Co jsem ti říkal, vodil by nás za nos ještě týden a takhle. Zítra zavolej elektrikáře a voňáskováč mi brnkne dřív a ne až tady vytáhne půl flašky.
2: Ano, tatínku.

0: Noc plná hvězd.
1: Roztoužení se to jmenuje.
2: A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka, kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat, jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl tak... Zadumání! Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela. No zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano? To je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje. Ty svaly. Ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak protože jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak protože jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačí. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Prostou ženem zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostou ženem zadumání.
3: To je
2: ano. Taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
3: Ano.
2: Takové to obrácení do sebe, že ano?
3: To je tohle.
2: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
3: Já.
2: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic

světa. Svítíš mě na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal

0: Noc s hvězdou.
1: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný.
2: No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný?
1: Jak dělaný?
2: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
1: To je zajímavý dotaz.
2: To je od Einsteina, ne?
1: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
2: cože?
1: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
2: A tady na ústřední televizní hovory, otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
1: Já jsem říkal, jako pro vás.
2: Jo, jak to je? Jako,
1: jako pro vás dělaný.
2: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
1: Ne?
2: Ne, já se praštím přes ruku vždycky. Páč, litera skripta manet.
1: Ano.
2: Toto radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
1: Tady, no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Věry, jestli pak víte kdy. Ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci, víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to je, to jenom cituji vás. Či nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
2: A ve satyra se nemá dělat.
1: Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
2: Pardon.
1: Že jo?
2: Zblo?
1: Že například není na tom zbla pravdy.
2: Ano,
1: nebo
2: ano.
1: Nemám zblo peněz třeba.
2: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
1: Ano. Patrně to tak
2: malý. Zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
1: Ano.
2: Ani zblo.
1: Ani zblo.
2: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
1: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
2: Mám zblo. Mám kousek zbla.
1: Ano, ano, necelé zblo.
2: Necelé zblo.
1: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
2: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. Já myslím, že to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
1: Aha.
2: Rozumíte,
1: takže... Ten se napsal broučky.
2: To je fiat.
1: To je
2: fiat justiciat.
1: A, to je fiat, ano.
2: Ano. Co vy myslíte?
1: Ano.
2: Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo to bude míra.
1: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
2: vážení?
1: Na vážení, no, zblo.
2: Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo?
1: Ano. Ano, ano.
2: No chleba svatojánskýho.
1: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
2: Ano, no protože to je to zrnko, má nějakou takovou vlastnost, že těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto z těch, jak, jestli se pamatujete
1: ty,
2: na
1: ty,
2: to,
1: ano, ty,
2: co se na tom krásně, už bych to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jedl takhle, tak to tam sundám. No tak z toho vznikl karát, ne? To je ta váha karát. Tak zblo musí být taky něco takového.
1: Ty jde o to, kolik zbel má jeden karát. A nebo naopak, kolik karátů má jedno zblo.
2: Ano, ano. No. A tady na kolik to... karátů má právo jedno zblo.
1: Ano.
2: Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte.
1: To nebo... Že řekneme, že to je... Ano, to je nejlepší, to, to je, ne, že to je to špatná otázka.
2: To jsou takové věci, nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí.
1: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá, opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr.
2: Já myslím, že to bude spíš na to mol, ne?
3: Ty, já.
1: To je mol, jo?
3: No to je, no to je, tam je všecko mol. Co se zpívá?
1: A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dur. A zas některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní. Velmi osobní. Tohle jsme vyřešili.
2: Já za mým času zbyl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale vědět... Byl jsem možná jako Dán a každý věděl, o co jde.
1: Ano, ano.
2: A na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl.
1: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
2: Co?
1: A ještě k tomu hudební sluch mít.
2: Jo.
1: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju.
2: Jo.
1: To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy, to je ještě malá holčička, starý Plzenec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich, míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
2: Stranda, včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem mu říkal, že jo, že mám, dít ne, a on se mi tady chci přitáct. Já říkal, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přece kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. Ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Tady chci přitáct, říkám, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přece kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. Ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být

0: ne, D'Artagnan. Ano. Ty tam přijde, to už je, to je něco jiného.
1: Ano, že to přemůže.
0: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no, tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil. A budou psát v novinách, no a co? Půjdu na pivo.
1: Já bych to... No, pardon.
0: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím ji mám. Předtím. Takovou divnou, příjemnou takovou.
1: Ano, takové rozechvění.
0: Ano.
1: Člověk se tam těší a současně se tam
0: ano, bojí. Ano, co vám mám vypravit? Vazolich jinen Erzeln.
1: Já.
0: Roubiček.
1: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
0: Za neslušný?
1: Já taky ne.
0: No to bych musel být.
1: Totiž já mám dojem, že zaprvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí, ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám, a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový.
0: Přeslechli. Ale, máte tak,
1: ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace, nenahraditelný jiným slovem.
0: No to je živý jazyk a nemluví o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy když z toho udělám karikaturu, tak píšou ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš sranda. Dej si pozor, ty prase.
1: Tedy tohleten případ nebyl, tady mi napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
0: Ano,
1: jsou taká ústa.
0: Ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
1: Přesně, ano.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V české televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No, není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál. Teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá malej Pepíček. Tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak... No dobrá, no tak půjdem. Já už jsem dlouho žádného tygra neviděl.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Největším výrobcem tvářecích strojů v Československé socialistické republice jsou Šmeralovy závody, národní podnik Brno. V době příprav třetího mezinárodního veletrhu oslavují Šmeralovy závody stoleté trvání závodů. Z malé slévárny, založené v roce 1861, vyrostl specializovaný strojírenský závod velkého významu. Výrobky Šmeralových závodů se vyvážejí do 40 států celého světa a podílejí se na pokrokové strojírenské výrobě, která lidem usnadňuje a zpříjemňuje život a zvyšuje životní i kulturní úroveň. Obraťte se i vy se svými požadavky na Šmeralovy závody, národní podnik Brno.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: O 5:00 odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde.

Moje milá je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: K bratru Spítihněvovi jsem dorazil k večeru. Spítihněv bydlí v kouzelné vesničce pod Šumavou. Přesto, že je členem JZD, daří se mu dobře. S manželkou a dětmi obývá skromný domek se záhumenkem. Když jsem byl přicestoval, zjistil jsem, že nikoho není doma. Tu mi napadlo. Bude legrace. Mile překvapím svých nejbližších a uschoval jsem se do bílé skříně v předsíni. Čekání trvalo několik hodin. Když se vůkol rozprostřelo tajemné ticho, počalo mě lehce mraziti. Když se konečně v noci dostavil bratr s rodinou a objevili mou skrýš, museli mne vyprostiti pomocí LED lampy. Bílá skříň byla totiž lednička.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

a duben. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Toho dne v poledne, toho dne, když jsem spatřil světlo světa, řekli si dva strýci, řekli si matka, otec i teta. Aby byl rodiny pícha a nehonil pozdě pícha, studovat musí, řeči znát musí a musí mít doktora. Já během studování měl vždy vyznamenání, takže rodičů přání dovršena míra.

Víra. Onehdá se mi zdá, onehdá městská rada zasedala. Řešila, jak by se zničila ta kryse, co nám tolik dodala. Po debatě hlučné dosti, proti nezaměstnanosti, jeden kos náhle pak zdvihnul nos v božskou káp, ať se natisk neletá. V tom letáku ať stojí, ať se nikdo nebojí, město na stráži stojí.

Tak jsem čet, co jsem čet, rozpočet, to jsem čet, říkal jsem si, to je prachu. Potom však, hacopak, sklopím zrak, hacopak, řeknu si, počkej, brachu. To se ti snad jenom zdálo, ono vlastně je to málo. To není legrace, co stojí za nace a pak reprezentace. Je zapotřebí z čerstva budovy ministerstva, železnic, zemědělstva, parlamentě a

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

jsou uvařený, kroužky spečené bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

kalendář na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední, ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přeletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát. Až budete číst tuto mou báseň při raní kávě, při holení, při cestě v autobus

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

Moc děkujem. Totiž dneska je vyhlášený den mezinárodní poezie. Říkám to dobře? Ne? Včera byl den štěstí a dneska je den poezie. No tak ono je každý den něco. Ale když už, tak já jsem odjakživa měla ráda poezii, ať už tu býtnickou, ať už tu americkou, ale samozřejmě tu českou. A jednou jsem si četla v knížce od Vladimíra Janovice, kterýho jsem předtím neznala. A říkám si, Hrome, tahle ta báseň, ta je vlastně v tříčtvrtečním rytmu. No a takhle vznikla ta jeho Madonna z Roští, kdyby pan Janovic nás dneska poslouchal, takže ho moc zdravím.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takového středně velkého žlutého psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? Pa jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za besty? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se prát, pán, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Pán, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostala. Akorát jsem mu dal ostříhat tu velikou žlutou hřívu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Krásně jsi to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Živote můj, kam tak rychle utíkáš? Zda ti stačím, ptát se máš. Nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno směl. Živote můj, ty se ščinil, mě zbyl pláč, chci tě proklít, jen

Krásně si to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudý kralevic, mé sny nemít, nemáš nic se mnou.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Navštivte prodejny Rolný, kdež vám předvedou a vyzkouší zcela nezávazně jakýkoliv oděv z bohatého skladu. U Rolného může nakupovat i ten, kdo má zcela malé příjmy. Pamatujte si, oděv vzorný, šije Rolný.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: hrdost, kariéristů už máme dost.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda,

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral třikrát denně 10 kapek ve vlažné vodě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: se obejmou.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: A s životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco. Teď mám třeba hned takový trouble. Musím se ženit. Skutečně, zjedil jsem totiž frak a neznám pro něj jiný uplatnění. Už jsem si začal pěstovat na zahrádce svatební kytici. Zase smůla. V nezřízené touze po originalitě jsem chtěl skřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si, budu mít zvláštnost, konilišku. Vyšel mi pampeklec. S kyticí si starosti nedělám, se vždycky nějaká splaší. Horší je to s tím, takový bílý, s nevěstou. Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu. Byla trochu nafoukaná, to je fakt. A stejně mě někdo vyfouk, tak co?
1: V bezpečí stanice Hvězda.

hlavu bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: 30 000 značek na cítišti se zaplní Sokoly. Obrovské hlediště naplní diváci. Kdo bude mít největší úspěch? Žadstvo začne veliký sokolský svátek a po něm přijde dorost. Sled dorostu je obrovská oslava jara a mládí. Nevíš, je-li krásnějšího cvičení či jeho průvod, který má tak naprosto svůj ráz, ráz mládí a síly, kypící a překotné, která nepočítá kroku a je vždycky už oskok napřed a dál, než se domníváš jí vidět hmotnými zraky. Muži promluví k národu svými prostnými. Byla a jsou vždycky velkolepá a přinášejí nové myšlenky. Ženy se odvažují velkolepé ukázky kázně svojí rejí. Každý má svůj úkol a své povinnosti o sokolském putování do Prahy, hlavního města republiky. Tam se napřed síla lidu Tyršova odnech sletový. A právě tak se napřed tam, kde by snad hrozilo nebezpečí, neboť celý sled je výrazem snahy všech věrných, vyjádřené sletovou scénou a přísahou, že dobudujeme a ubráníme.
5: I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

co dělá Anglie? O Anglii mě vůbec nevyprávěj. To je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej. Nepřípadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si praky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včat

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to struktura.

0: stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na té louce zelený

0: v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí, a jaký brá.

0: cvrček, cvrk a holub vrk, pytlák v lese, usek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec, jde o věnec.
2: Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.
1: Koukne

0: té doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to

0: Za hodinu bude poledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázníš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: není zrovna.
1: Jakej?
0: Ten, kdo není zrovna.
1: No jakej?
0: Ten, kdo není zrovna přes polní. Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu uvolní.
1: Jo.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit, kdo mě

ten chlapík z dálky tiše šel tou Prahou vonící. On zpět se domů vrátí, zas však píseň jakási mu narty přišla, slyšte jen, co právě brouk

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ho, ho.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší ty najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

poradím ti hochu ještě, ovšem chceš-li, já opouštěj doma svou vyhřátou sesli. Zlatá horečka je nakažlivá jak mor,

že ten kos měl však nos, viděl zblízka, že každý nepíská, jeden švec.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritas. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Letos už po čtvrté pořádají prodejny knih Jednota záslužnou akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům své knihy. V předešlých třech letech měla tato akce velký ohlas u našich čtenářů, neboť desítky našich spisovatelů v čele s Marií Majerovou, Jarmilou Glazarovou, Jaroslavem Seifertem, Františkem Hrubínem a Karlem Novým podepsalo tisíce vašich knih. Mnohým z vás podepsali knihy i Petr Bezruč, Vítězslav Nezval, Marie Pujmanová.
5: Informujte se o akci Čeští spisovatelé podepisují knihy vesnickým čtenářům v prodejnách knih Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

volal si o pomoc a bylo ticho jen. S hlavou do mraků, s nohama do pekla, ve chvíli zázraků tvá číše přetekla. Hostinský nepřišel, nalít ti nechtěli a zlaté si příše na prášek se mleli. Hostinský nepřišel, nalít ti nechtěli a zlaté si příše na prášek.

den. Co pak si chtěl tak moc, že si byl odvržen? V koši u špalku je konec bolestem. Zalepte obálku, na poštu odneste. Je to tak banální, jak na zdi paroží, když tě pak Navalník pod plachtu naloží. Je to tak banální, jak na zdi paroží, když tě pak Navalník pod plachtu naloží. Den nenávidí noc, noc nenávidí den. Však básník má tu moc, že bude zachráněn. Za každou vteřinu do veršů zakletou dostane květinu, až v máji vykvetou. A z hlubin jezera vyroste mohyla, taková

0: Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Je jedna odpoledne.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V médiích jsme zaznamenali zprávu o zničení pravoslavného chrámu Kyjevsko-Pečerské lávry. Tento pondělní útok byl však akcí pod falešnou vlajkou ukrajinské chunty. Smyslem provokace bylo poukázat na údajné barbarství Ruska, které tak slovy propagandy útočí na církevní budovy. Provedení počítalo s co nejlepší možnou dokumentací a záběry demolice duchovního centra tak, aby se na obrazovky dostal obraz přesně před zahájením summitu G7. Proč? Krvavý klaun se přeci setkání účastní, aby opět žebral o další miliardy z našich kapes. Zelenský proto během masivního ruského útoku na vojenská zařízení a operační střediska v Kyjevě nechal ve stejnou dobu na klášter vyslat vlastní raketu. Ta udeřila přímo v pravoslavném chrámu a způsobila rozsáhlé škody, včetně obětí na životech, zranění a rozsáhlého požáru. Nejen tento zločin ukrajinského vedení pak zapadá do řady falešných útoků, které Kyjev během svého tažení provádí vlastně opakovaně, a to nejčastěji právě před velkými mezinárodními akcemi. Podobně jsme toho byli svědky například i před Mnichovskou mezinárodní konferencí. Akce pod falešnou vlajkou se tedy zcela jasně staly součástí její strategie i praxe. Připomenutí jistě zaslouží také zcela ještě neobjasněná tragédie letu MH17 s 300 cestujícími sestřeleného nad Doněckou oblastí v roce 2014. Kyjevským nacistům jde zkrátka od té doby stále o totéž, pod zástěrkou ruské hrozby vylákat od hloupých a skorumpovaných politiků tzv. Západu peníze.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Křepichově vile přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá,

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni do...

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek! Božňuju trilky!

0: Jasně.
1: Ani jeden přehmat. Pardon.
2: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
3: V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte? Ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný.
2: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Vážení a milí čtenáři, chtěli byste mít ve své knihovničce knihy s podpisem vašich oblíbených spisovatelů? A chtěli byste je získat ještě letos a dát je svým nejmilejším nebo sobě pod stromeček? Navštivte prodejnu knih Jednota, kde vám poradí, jak by se vaše přání splnilo.
5: Kniha s podpisem spisovatele, to byla vždy největší radost čtenáře milovníka knih. Kniha s osobním věnováním a podpisem spisovatele patří v knihovničce ke knihám nejcennějším a nejmilejším. V akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům vám prodejny Jednota pomohou splnit vaše přání.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Často hledám, když se mi stýská svoji slunečnou stráň, kam slunce chodilo spát, já na ní vzpomínám. Často hledám ty cesty, které vedly tam domů k nám, ty známé louky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň se v duchu vracívám, tam vítám ne každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má svou slunečnou stráň.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 17. června si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Rainera z Pízy, poutníka a kajícníka. Hlavní patron italské Pízy se narodil kolem roku 1117 v zámožné kupecké rodině. Jeho otec Gandulfo byl prosperující obchodník a loďař. Mladý Rainer, obdařený láskou k hudbě, prožil bouřlivé mládí jako potulný pěvec a hráč na liru. Noci trávil v zábavách a hýření, dny prospal. Pozdější životopisci nešetří líčením jeho světáctví a přece právě v tomto marnotratném jinochovi dřímalo srdce schopné dokonalého obrácení. Zlom nastal kolem jeho 20. roku, když se setkal s poustevníkem Albertem, korzickým šlechticem, jenž po smrti svého bratra zanechal světa a usadil se v kajícnosti při klášteře svatého Víta v Píze, kde proslul péčí o chudé. Rozhovor s tímto mužem zasáhl Rainera natolik, že spálil svůj hudební nástroj, zřekl se dosavadního života a dal se celé do služby Bohu. Jeho proměna byla tak zásadní, že se rodiče báli o jeho zdravý rozum. Chodil bos, pil jen vodu a jídla se zdržoval po celý týden vyjma čtvrtku a neděle. Toužil spatřit svatou zemi, a tak se nejprve vypravil jako kupec, aby si vydělal na cestu. Brzy se však rozhodl rozdat veškerý majetek a žít v naprosté chudobě. 13 let pak strávil ve svaté zemi jako poutník a žebrák. Oblečen v rouchu kajícníka navštívil Boží hrob, horu Tábor, Hebron i Betlém a žil mezi tamními poustevníky. Tělo trýznil tak přísnými půsty, že ho, jak podotýká životopisec, sám Bůh musel napomenout, aby pojedl. Roku 1154 se Rainer vrátil do Pízy a uchýlil se do kláštera svatého Víta, kde kdysi došlo k jeho obrácení. Zbytek života tam strávil v modlitbě, kajícnosti a kázání. Lid jej pro mnohá uzdravení posvěcenou vodou nazýval Rainer od vody –

Ranieri dell'Acqua. Zázraky se údajně děly za jeho života i po jeho smrti. Zemřel 17. června roku 1161 a rodné město ho brzy prohlásilo za svého nebeského ochránce. Dodnes Píza každoročně oslavuje svého světce velkolepou luminárou di San Ranieri, při níž se nábřeží řeky Arno rozzáří tisíci světel na jeho počest. Svatý Rainer je patronem města Pízy, ale také poutníků a cestujících. Bože Otče vší milosti, ty jsi povolal svatého Rainera z marnivého hýření k životu v kajícnosti a chudobě a naplnil jsi jeho srdce touhou následovat tvého syna až do svaté země. Na jeho přímluvu dej, abychom i my dokázali zanechat všeho, co nás od tebe vzdaluje, a šli za tvým hlasem. Učiň, ať po vzoru tohoto poutníka kráčíme světem jako lidé na cestě k tobě, lhostejní k jeho marnostem a zahledění jen k tobě pramení živé vody. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Osáhlová, Karásek i Vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije a píše nám prémie.
1: Stanice Hvězda.

0: tohle města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Rosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže a k němu 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Pro ty zklamaný

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk, teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
5: To je veliký štěstí. To
4: já
5: ano.
4: Myslím, že když...
5: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
4: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
5: Když má...
4: Když je moudrej.
5: Ano.
4: Když má fantazii.
5: Výborně. To je velký štěstí, jenže to má háček.
4: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí, ale zase se k němu nemohou dostat.
5: A přece je to strašně jednoduchý.
4: No
5: podívejte
4: právě.
5: Se, vemte například knížky.
4: No,
5: no v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
4: Vzdělání.
5: Ano, poezii,
4: no,
5: všecko.
4: O tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy. Aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte?
5: To je...
4: Že by vyhrály se knihy.
5: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
4: To mě napadlo.
5: No to je fantastické, jaký vy máte nápady.
4: Ano, to mě napadlo.
5: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jinýho.
4: Ale ne.
5: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
4: A to znamená, že tedy...
5: Že to je hotovka.
4: Jo, to je hotovka.
5: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
4: To jede, to mám teda po zlepšováku.
5: No, z toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
4: A víte co, pane Horničku?
5: No.
4: Nový nápad, nový zlepšovák, koupíme si každý polosu.
5: Na knížku?
4: Ano.
5: A co, když vyhrajeme?
4: No, musíme vyhrát, protože se prohrát nedá.
5: Pravda.
4: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
5: To se dá riskovat.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

vysílá Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Když do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou, to, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval? Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem nevolal. Když do ovoce dají se červy,

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po nocí

na tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

Kde už se hraje mambo, každý z vás pozná je mambo, také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit

mambo, kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také já chci ještě dnes tančit. Mambo, mambo, nedá nám pokoje mambo, kdo pak ví, čím to je mambo, také my chcem ještě dnes tančit. Mambo, všude je hrají

0: budeš čekat.
1: Pak budeš co obudat celý svět lekat.
0: Má horky se nebudu já nadarmo strachovat.
1: Která chce hezkou ženou být, tak si ji musí milovat.
0: Ne, to

na nirvánu, na olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život, život dám.

plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy

pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

Tím vším je vinen vítr uličnický. Záhyby chvláště tou skrývá vždycky. Co na to, že jí po svém obyčeji do mého srdce

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Byl jednou jeden táta a ten měl tři syny.
1: Martina,
0: který přišel na svět jako první.
2: Matěje,
0: co se narodil jako prostřední.
3: A mě, nejmladšího Michala.
0: Tak, teď je znáte a můžete poslouchat, co ti tři udělali s kocourem, kohoutem a kosou, když zůstali na světě bez hodného táty.
1: Dobrá, jak táta měl pravdu. Nezbylo nám k živobytí nic jiného, než ta chalupa, kocour, kohout a kosa.
2: Co pak o to, chalupu máme všichni dohromady. Ale co s tím ostatním?
3: Milí bratři, vím, že jsem nejmladší a nemám právo si vybírat, ale kdyby z vás nikdo nechtěl kocoura, tak já bych si ho vzal.
1: Dobrá.
2: Tak zbyla kosa a kohout. A ve vysoké trávě se umíš ohánět kosou nejlépe ty, Martina. Měl bys si ji vzít. Já se spokojím s kohoutem.
1: Nikdy jsme se nehádali, bratři, nebudem se přece vadit ani kvůli tomu málu, co zůstalo. Vezmu si kosu a půjdu do světa. Doma stejně všichni zůstat nemůžeme. Umřeli bychom hlady.
3: Máš pravdu, Martine. Zkus štěstí kousek dál od rodné chalupy. My se tu už nějak tou bídou protlučeme. A kdyby se i tobě vedlo zle, jistě najdeš cestu domů.
1: Vezmu si kosu a půjdu do světa. Doma stejně všichni zůstat nemůžeme. Umřeli bychom hlady.
3: Máš pravdu, Martine. Zkus štěstí kousek dál od rodné chalupy. My se tu už nějak tou bídou protlučeme. A kdyby se i tobě vedlo zle, jistě najdeš cestu domů.

0: Vinu, to si dovedu představit.
1: Kdybys chtěl zajít k našemu králi a ukázat mu podžírač, jistě by ti ho dobře zaplatil.
0: Ale proč ne? Stejně hledám práci.
2: A tak Martin šel. Král se nástroji, který nesl Martin na ramenou, velice podivoval. Pokyvoval hlavou, až konečně milému chasníkovi řekl, ať jde svůj podžírač vyzkoušet rovnou na královská luka. Martin si vykračuje, kosa se mu pohupuje na ramenou a v patách za nimi se valí zástup zvědavců.
1: Tak a jsme tu. Můžeš se, Martine, rovnou pustit do práce.
0: A to ne, urození páni. Můj podžírač by se před takovýmhle srocením louky ani nedotkl. Pošlete všecky pěkně domů, nebo budu muset jít já.
1: Ale Martine, to snadné, jenom to ne. Když tedy chceš, necháme tě tu se vzácným nástrojem o samotě. Hej, hola! No tak co stojíte a koukáte? Neslyšeli jste? Podžírač se louky ani nedotkne, bude-li ho tolik lidí okukovat.
0: Díky, urozený pane. Tak a teď se teprve můžeme s kosou pustit do díla. Hej, rup! A je to.
1: Ale... Martine, co to děláš? Ty jsi zapíchl podžírač do trávy. Copak on bude kosit úplně sám?
0: Urozenosti, zapomněl jsem poprosit v poledne o oběd.
1: Ale to se ví, že dostaneš pořádně najíst. Jen ať už ten tvůj podžírač podžírá.
0: Za chvilku, za chvilenku. Nestačíte vyřídit v královské kuchyni, aby nám připravili dva obědy?
1: Dva obědy? Copak... Podžírač také jí?
0: Taky a víc než já. Tak nezapomeňte, dva obědy, ale teď už nás tu nechte o samotě.
2: Sotva zvědavci odešli za kopec, popadl Martin kosu a pustil se do díla. Panečku, práce mu šla od ruky, radost pohledět. Jenomže když pro Martina přišli, neviděli kromě pokosené louky, zapíchnuté kosy a jejího majitele nic.
3: Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá?
0: Sám, královská milosti.
3: A jestli pak by tvůj podžírač byl na prodej?
0: Inu, královská milosti, třeba byl a třeba nebyl.
3: Nechal bys nám ho tady za 1000 zlatých?
0: Abych pravdu řekl, milosti, stojí za víc, ale...
3: Ale?
0: Ale nechám vám ho tady za ty peníze.
3: Díky, hochu, díky. Naše královská výsost ti to nikdy nezapomene. Hej, uložte podžírač do zvláštní komnaty. Na 3 západy zamkněte a klíč mi dejte.
2: Když se rok s rokem sešel, vyrostla tráva i na královských lukách a bylo jí potřeba pokosit. Tu na králův rozkaz vynesli sloužící podžírač a s největší slávou s ním došli na luka. Tam ho vrazili do země a odešli pryč. I soudce toho domění, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem, dychtivě vidět, co už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno postavili.
3: Co říkáš? Kosa, že se ani louky, ani oběda nedotkla?
4: Na vlastní oči jsem to viděl. Za celý den se z místa ani nehnula, urozený králi.
3: Nebude tomu jinak, než že je očarovaná. Vemte kosu, dejte jí vysázet 25 ran a jestli se ani potom do práce nepustí, tak ji zakopejte.
2: Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili na ní kosu a běžící vysázel 25 ran lískovkou. Kosa vyskakovala po každé ráně a lec kterého všetečku švihla přes nos. On ji učaroval, křičeli všichni, zakopejte ji. A to také udělali. Zakopali kosu do země a dál podžírali trávu rukama.

0: Pravdu, teď máme peněz dost. Ale co budem dělat, až nám dojdou?
1: Co bychom dělali? Vezmu kohouta a zkusím taky ve světě štěstí. Snad ho prodám tak dobře jako Martin Kosu.
2: Ale musíš jít hodně daleko, kde jsou lidé ještě hloupí. V Čechách bys toho za kohouta mnoho nedostal.
3: Za nějaký čas, když už pomalu neměli bratři ani na talíř polévky, vykročil prostřední Matěj s kohoutem pod paží na cestu. Kam šel? Inu do té země, do které si to před ním namířil nejstarší Martin.
4: Hej, mládenče! Copak to neseš?
1: Kohouta.
4: Kohouta? Takových ptáků zde nemáme. A k čemu je ten tvůj kohout dobrý?
1: Přivolává den.
4: Aha. I to ti je ti vdivoucí? To my musíme den pokaždé vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti.
1: Ne.
4: No, věř mi, že to není nic příjemného trmácet se každičký den takový kus cesty.
1: I to rád věřím.
4: Ale kdyby měl tvůj kohout takovou moc, jak říkáš, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.
1: Je. Vždyť se můžete přesvědčit.
3: Oba se hned vypravili ke králi, kterému se pták, co přivolává den, velmi zalíbil. Dal kohouta usadit do zlaté podsady a kohout, spokojen s novým bytem, se tam hned uhnízdil. Netrvalo dlouho a den odešel, aniž ho kdo vypravodil. Král byl radostí bez sebe. Ani se rána dočkat nemohl, jak dával pozor, zda bude kohout den přivolávat. Kohout zakokrhal, až se všichni poděsili. A pak už nepřestal, dokud se nerozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matějovi z pokladnice 5000 a vůbec, aby ho vším uctili. Milý brach se pořádně najedl a napil, vzal peníze, hezky králi poděkoval.

0: jak se ti hlupáci nechali doběhnout.
1: Kosa, co sama trávu podžírá.
2: Inu, vidíte, bratři, přece nám otec zanechal nějaké dědictví a jak se zdá, docela výnosné.
1: Máš

0: A tak se bratři zase nějaký čas měli dobře, že však s penězi nehospodařili, brzo se jim rozkutáleli. Když jich už bylo namále, řekl Michal.
1: Teď půjdu do světa já, milí bratři, a poštěstí se poohlídnu. Snad za kocoura taky něco dostanu.
0: Po těch slovech strčil kocoura do pytle a šel. Před branami cizího města potkal i on pána, který se velmi podivil nákladu, který nese.
2: Kocour, říkáš? A k čemu je takový kocour dobrý?
1: Milý pane, chytá myši, ať je jich v domě kolik chce.
2: Hochu, my máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají. A král by dal nevím co, kdyby se někomu poštěstilo ze zámku je vypudit.
1: Ale to je snadná pomoc. Nepotřebuje-li váš král nic jiného? Jen mi, milostivý králi, povězte, kde máte těch myší nejvíc a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit.
3: Když si na ty myši troufáš, tak pojď. Zavedu tě do komory, ale nevím, jestli si s nimi tvůj kocour poradí. Je jich tu, že nevíš, kam nohu položit.
1: Pustím svého myšila paspit leven a nestačíte se dívat.
3: I to je neuvěřitelná věc. Do myší jako když střelí. Ten tvůj lapák je opravdu dobrý.
1: To bych prosil, milosti. Vždyť také od malička nedělá nic jiného, než lapá myši.
3: Koupím to tvé zvíře a dám ti za něj třeba 10 000. Tak co, prodáš mi ho?
0: Jak by Michal neprodal, dokonce si poskočil radostí, když před něho královský pokladník vysázel tolik peněz. Rozloučil se s králem a vesele se vracel domů. Za 2 dny ale napadlo krále, co bude lapák žarát, až všechny myši v zámku vychytá. Ptal se kde koho, ale odpověď nedostal. A Michal byl už zatím někde za horama. Co zbývalo králi, než poručit, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil.
4: Panáčku!
1: To volá na mě. Snad si to král nerozmyslil.
4: Pane, já nechci nic, já chci jen...
1: On se snad pominul.
4: Abyste rozuměl, já se chci jen zeptat na maličkost, velikou důležitou maličkost.
1: Mluvte trochu pomaleji, já vám vůbec nerozumím.
4: Náš král i já i celá naše zem máme velikou starost.
1: On si mě snad spletl.
4: Nutně potřebujeme vaši radu, maličkou radu, je to moc důležité.
1: Motáváte přes 9.
4: Co ta lapmačka? Myška, lapa toto, že ten tato...
1: Já vám nerozumím.
4: Abyste rozuměl, co to kokoc? Ne, to...
1: Třeba mluví německy, zkusím to.
4: Co toto lapka? Jako myško, žere.
1: Co říkáte? Vás?
4: Nás? Ale bože, to snad ne, to
1: kam
4: snad
1: zas utíká? On se snad zblázní.
4: Milostivý králi, nesu smutnou novinu. Až zlapá kocour myši, bude po nás veta.
3: Kdo ti to řekl?
4: Ten člověk, co nám kocoura prodal. Na cestě jsem ho dohonil a ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl, vás!
0: Král hned svolal celou svou radu a jednalo se, co s kocourem počít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají zavřeného v komoře a že tam postaví dvojí stráž, aby to zvíře nemohlo ven. Noc a den stál na každém rohu jeden strážný a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Ale druhou noc, když kocour všechny myši v komoře pochytal, bylo ticho. Když se ani ráno nic nepohnulo, nahlédl strážný oknem do komory, ale běda. Kocour seděl na okně a jak zahlédl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý strážný zaslechl výkřik, běžel se podívat, co se děje, a když spatřil vojáka, ležícího bradou vzhůru, tryskem páděl do zámku.
4: Zle je jasnosti, zle. Ten ukrutný myšilapák se dostal z komory ven a zakousal strážného. Bůh ví, kde teď běhá a kolik lidí už uškrtil. Oh, to je neštěstí.
3: Věříte generálovi? Ať mi hned nechá zavřít všechny domy ve městě.
4: Ano, prosím.
3: Ať nikdo nevychází ven.
4: Ano, prosím.
3: Nech se pluk nejsrnatějších mužů přistrojí do těžkého brnění a vytáhne na Kocoura.
4: Ano, prosím.
3: Tuhle bitvu musíme vyhrát.
0: Ale třeba, že pluk vojáků honil Myšilapa celé 3 dny, stejně ho nedohonil. Po Kocourovi nebylo nikde ani památky. Bratři zatím žili v tátově chalupě svorně a spokojeně a hospodařili lépe než předtím, protože teď věděli, že se mohou spolehnout jen na své ruce. Ale častokrát sedí se spolu, dlouho se smáli, jak kosa, kohout a Kocour přelstili hloupého krále a jeho stejně hloupé sluhy.
5: Jste na stanici Hvězda.

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal porázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Krejcár po krejcárku, národní vzbouzení, slzička dojetí v základě.

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleďte.

a vedle v hospodě špatný vtip vyprávěn. Sbírka se nekoná, pomník je dostavěn.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na podíl.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

Víte, ono velký, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si.

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Pijte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma svý.

0: Honíte majdalenky, když kluk se stane tátou, honíte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Osmdesátky o osmé.

Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim výsměch.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemoh strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Trvalo jim ještě 4 dny, než se stoupili ze zasněžených hor, ale i dole leželi v některých zatáčkách zbytky sněhu. Ještě daleko za sněhem byla silnice černá a mokrá od sněhu tajícího na horách. Vyšli na hranu hluboké rokle, hluboko v temnotě řeka. Stáli tam a poslouchali. Na protější straně kaňonu vystupovaly skály, nad srázem se jen tak držely tenké černé stromy. Lomos ustával a zase sílil. Z nížiny vanul ledový vítr. K řece šli celý den. Vozík nechali na parkovišti a šli dál lesem. Od řeky se k ním neslo tlumené burácení. Z vysoké skalní hrany se tam šedou vodní tříští do tůně řítil vodopád, vysoký tak 25 metrů. Ve vzduchu byla přímo cítit voda a také vnímali chlad, který z ní vystupoval. Lavice mokrého říčního štěrku. Stál tam a díval se na chlapce. Tyjo, řekl chlapec. Nemohl od toho odtrhnout oči. Sedl si na bobek, nabral rukou kamínky a přičichl k ním. Zase je nechal spadnout, při pádu zachrastili. Oblásky hladounké jako kuličky nebo kamenné bombóny, žilkované a proužkované. Díky vodní tříšti byly černé placáky a kousky vyhlazeného křemene krásně lesklé. Chlapec došel k řece také, sedl si na bobek a nabral tmavou vodu. Voda padala téměř přesně doprostřed tůně. V kruzích se tam točila šedá pěna. Stáli vedle sebe a snažili se překřičet ten rámus. Je ti zima? Jo, příšerná. Chceš do vody? Nevím. Určitě chceš. Můžu? Jen do toho. Rozepnul si bundu a nechal ji spadnout na oblásky. Chlapec vstal, oba se svlékli a vešli do vody. Byli až přízračně bledí a třásli se. Pohled nahubeného kluka mu mohl utrhnout srdce. Skočil tam po hlavě, vynořil se a lapal po dechu. Pak se postavil a bouchal se do paží. Budu tam stačit? Křikl chlapec. Budeš! Pojď! Otočil se a plaval k vodopádu. Nechal do sebe mlátit vodu. Chlapec stál v tůni a voda mu sahala do pasu. Držel se za ramena a poskakoval na místě. Muž se pro něj vrátil. Držel ho a nadnášel, jako kdyby chlapec plaval sám. Ten lapal po dechu a plácal rukama do vody. Jde ti to, povzbuzoval ho. Jde ti to výborně. Třásli se jako osiky. Oblékli se a šplhali pěšinou k horní řece. Šli podél skalisek až tam, kde řeka jakoby končila v prostoru. Držel chlapce a odvážil se až na hranu skály. Řeka mizela přes kraj, jakoby ji něco nasávalo a padala přímo do tůně. Celá řeka. Chlapec se ho držel za paži. To je teda hloubka, vydechl. To je... Zabil by ses, kdybys tam spadnul? Pořádně by ses potloukl. Je to hodně hluboko. Fakt děsivý. Šli lesem, světlo sláblo. Šli po plochých břehách.

0: Vezích horní řeky, všude kolem mohutné ohořelé stromy. Hustý jižní les, v němž kdysi rostly noholist a zimozelen. Všehoj ženčenový. Syrové mrtvé větve rododendronů, skroucené, sukovité, černé. Zastavil se. Něco ho zaujalo v hlíně a popelu, sklonil se a vytáhl to. Celý trz hub, z cvrklých, vyschlých, svraštělých. Jednu vzal, přidržel si ji u nosu a přičichl k ní. Trošku si ukousl z okraje a žvíkal.
1: Co je to, tati?
0: Smrže.
1: Jsou to smrže.
0: Jaký smrže? Takový houby.
1: Dají se jíst?
0: Ano, kousni si.
1: Je to dobrý?
0: Kousni si. Chlapec k houbě přičichl, kousl si a žvíkal. Podíval se na otce. Docela dobrý, prohlásil. Vytahovali smrže ze země drobné, nadpřirozeně vyhlížející věci. Dával je do chlapcovy kapuce. Šli zpátky na silnici a pak k vozíku a tábořišti útůně pod vodopádem. Smyli ze smržů hlínu a popel a nechali je máčet v rendlíku. Když rozdělal oheň, byla už tma. Na kládě nakrájel houby k večeři a schrnul je na pánvičku. Přidal slaninu z fazolové konzervy. Pánvičku položil na žhavé uhlíky, aby houby podusil. Chlapec přihlížel.
1: Tady je to, tati, fajn, řekl.
0: Společně jedli trochu hub s fazolemi, pili čaj a jako dezert hruškový kompot z plechovky. Oheň rozdělal u skály a v místě skalní průrvy postavil ochranný val. Plachta za nimi odrážela teplo, takže seděli ve vyhřátém domečku a mohl chlapci vyprávět dávné příběhy odvahy a spravedlnosti, jak si je pamatoval, dokud chlapec zabalený do dek neusnul. Pak přiložil na oheň a lehl si také, v teple a příjemně nasycený. Poslouchal, jak za nimi tiše duní vodopád, ve tmě a zuboženém lese. Ráno vyrazil pěšinou po proudu řeky. Chlapec měl pravdu, že je to výborné místo a tak chtěl najít stopy případných dalších návštěvníků. Nenašel vůbec nic. Díval se na řeku v místě, kde vtékala do tišiny a na hladině se dělaly víry. Upustil do vody bílý kamínek, ale ten zmizel tak rychle, jako by ho řeka polkla. U podobné řeky stál v životě jen jednou a díval se na pstruhy v hluboké tůni. Ve vodě barvy čaje je nebylo vidět, pokud se při krmení nenatočili na bok. V temné hlubině odrazily sluneční paprsky, jako když se v jeskyni zaleskne nůž. Zůstat tu nemůžeme, řekl. Každým dnem se ochlazuje. Ten vodopád je taková atrakce, byl pro nás a bude pro jiné. A my netušíme, co to bude za lidi a neuslyšíme je přicházet. Není to tu bezpečné. Ještě jeden den bychom tu zůstat mohli. Není to tu bezpečné. Tak bychom si třeba mohli najít jiné místo u řeky. Musíme jít dál. Musíme na jih.
1: Co pak tahle řeka neteče na jih?
0: Ne, neteče.
1: Ukážeš mi ji na mapě?
0: Ukážu. Počkej. Potrhaná automapa benzínové společnosti kdysi bývala slepená, ale teď už z ní zbyly jen volné listy v rohu očíslované pastelkou. Probíral se s plihlými listy a rozkládal ty, které odpovídaly jejich pochodu. Tady přejdeme most, bude to tak 13 kilometrů, tady je řeka, teče na východ. My jdeme po silnici tady na východním úbočí hor, tohle jsou silnice, ty černé čáry, státní silnice.
1: Proč státní?
0: Protože patřívali jednotlivým státům, tehdy se jim říkalo státní.
1: Státy už nejsou?
0: Ne.
1: Co se s nima stalo?
0: Já přesně nevím. Taky by mě to zajímalo.
1: Ale silnice tu jsou pořád.
0: Ano, ještě nějakou dobu budou.
1: Jak dlouhou?
0: To nevím, možná docela dost. Celkem je nemá co zničit, takže ještě nějaký čas vydrží. Ale auta a nákladňáky už po nich jezdit nebudou.
1: Ne.
0: Tak jo.
1: Můžem jít?
0: Chlapec přikývl. Otřel si nos do rukávu a hodil si batůžek na rameno. Muž složil kousky mapy a vstál. Chlapec ho mezi šedými pahýly stromů následoval k silnici. Spatřili pod sebou most. Byl zatarasený kamionem vklíněným do sprohýbaného ocelového zábradlí. Zase už pršelo. Stáli tam a déšť zlehka bubnoval do plachty. Vykukovali spod plachty, pod níž bylo tísnivé modro. Obejdeme ho? Zeptal se chlapec.
1: To se nám nepovede, ale asi půjde podlézt. Zřejmě budeme muset vyložit vozík.
0: Most se přes řeku klenul nad peřejemi. Scházeli zatáčkou a slyšeli jejich hukot. Kaňonem foukal vítr. Přitáhli k sobě okraje plachty a dotlačili vozík až na most. Mezi ocelovými svorníky viděli řeku. Pod peřejemi byl ještě železniční most na vápencových pilířích. Kameny na sloupech byly tmavé hodně vysoko, až tam někdy sahala voda. V ohybu řeky byly naplavené černé větve, chvojí a kmeny. Ten kamion už tam jistě byl několik let, pneumatiky splasklé a pomačkané. Předek byl vklíněný do zábradlí a nákladní skříň se sesunula z desky a zarazila se o kabinu řidiče. Zadek přívěsu prorazil zábradlí na druhé straně mostu a tak 2 metry trčel do prostoru nad kaňonem. Muž podjel s vozíkem pod kamion, ale držadlo se nevešlo. Budou muset vozík položit na bok a protlačit ho na druhou stranu. Nechal vozík na dešti přikrytý plachtou, přikrčení si vlezli pod kamion. Nechal tam chlapce sedět v suchu a sám vylezl na stupínek palivové nádrže. Setřel vodu ze skla a nahlédl do kabiny. Natáhl se, otevřel dveře, vlezl dovnitř a zavřel za sebou. Rozhlížel se po kabině. Za sedadly budka na spaní. Na podlaze papíry otevřená přední skřínka byla prázdná. Prolezl mezi sedadly dozadu. Byla tam vlhká matrace a malá otevřená lednička, skládací stolek. Na podlaze staré časopisy. Prohlédl horní překliškové skřínky, ale nic v nich nenašel. Pod kojí byly také zásuvky, vytáhl je a probíral se krámy uvnitř. Zase prolezl do kabiny. Seděl za volantem a vodou pomalu stékající po skle hleděl na řeku pod mostem. Na plechové střeše slabé bubnování dešťových kapek, na všechno se pomalu snášela tma. Tu noc spali v kamionu. Ráno konečně přestalo pršet, takže vyložili vozík, všechno pod kamionem protáhli na druhou stranu a zase do vozíku věci naskládali. Asi o 30 metrů dál byly zčernalé zbytky pneumatik. Někdo je tam musel spálit. Díval se na kamion. Co myslíš, že je uvnitř? Zeptal se chlapce.
1: Nevím.
0: Nejsme tady první, takže nejspíš nic.
1: Dovnitř se nedostaneme.
0: Přiložil ucho ke stěně kamionu a dlaní zabouchal na plech. Podle zvuku tam nic není. Asi by se tam dalo dostat střechou, protože jinak už by někdo nejspíš udělal díru po straně. Čím by ji vyříznul? Něco by si našel. Sundal si bundu a položil ji na vozík. Vylezl na nárazník tahače, pak na kapotu a přes přední sklo se vyškrabal na střechu kabiny. Postavil se, otočil a díval se na řeku. Pod nohama mokrý plech. Podíval se na chlapce, tvářil se vyděšeně. Muž se otočil, natáhl, chytil se předku vlečňáku a pomalu se vysunul nahoru. Víc udělat nemohl a nakonec teď skoro nic nevážil. Jednu nohu přehodil přes hranu a zůstal tak na chvíli viset, aby si odpočinul. Pak se vytáhl nahoru, převalil se a posadil. Asi ve třetině střechy bylo okénko, došel k němu v podřepu. Poklop tam nebyl a uvnitř vlečňáku byla cítit mokrá překliška a také povědomí na kyslý zápach. V zadní kapse měl časopis. Vytrhl z něj několik stránek, ty zmuchlal, zapálil zapalovačem a pustil do tmy. Slabé zasyčení. Odehnal rukou kouř a podíval se dovnitř. Ohníček na podlaze se jevil hodně hluboko. Zastínil si před ohněm oči a díky tomu viděl skoro až na konec kamionu. Lidská těla ve všech možných polohách. Ve strouchnivělých šatech, vysušená a zcveklá. Z hořícího papíru už zůstal jen skomíravý plamínek, ale i ten zhasl a na okamžik po něm zůstal žhnoucí obraz ve tvaru květu. Roztavená růže. Pak se zase rozhostila tma. Té noci tábořili na zalesněném hřebeni nad rozlehlou podhorskou rovinou táhnoucí se k jihu. Rozdělal u skály oheň na vaření. Dojedli zbytek smržů a plechovku špenátu. V noci na horách nad nimi zuřila bouře. Rachotící hromy se pak přesunuly i do nížiny a šedošedý svět znovu a znovu z noci vystupoval v nejasném světle blesků. Chlapec se k němu tiskl. Hromy a blesky neustávaly. Krátce zachřestili kroupy a pak následoval pomalý ledový déšť. Když se probudil, byla ještě tma, ale déšť už ustal. V údolí kouřové světlo. Vstal a šel po hřebeni. Kouřový opar na kilometry daleko. Přidřepl si a hleděl do kraje. Ve vzduchu byl kouř i cítit. Naslinil si prst a nastavil ho větru. Když vstal, aby se vrátil, uviděl, že je plachta nasvícená od spodu. Chlapec už byl vzhůru. Ve tmě vypadala křehká modrá konstrukce jako stan úplně poslední výpravy na samém konci světa. Něco naprosto nevysvětlitelného. Celý následující den šli postupujícím kouřovým oparem. Kouř stoupal od země jako mlha, tenké černé stromy na svazích hořely jako pohanské svíce. K večeru přišli k místu, kde se požár dostal přes silnici. Asfalt byl ještě teplý a po čase dokonce pod nohama měkl. Horká černá hmota se jim lepila na boty. Když zvedli nohu, od země se táhly proužky jako žvíkačka. Zastavili se. Budeme muset počkat, rozhodl. Kus se vrátili a utábořili se přímo na silnici. Když pak ráno pokračovali, asfalt už byl tvrdý. Po dlouhé době narazili na řádek stop otištěných v asfaltu. Najednou se objevili. Přidřepl a stopy si prohlížel. V noci někdo vyšel z lesa a šel po rozměklé silnici. Kdo to je? Zeptal se chlapec. Netuším. O nikom nevíme, kdo vlastně je. Došli ho. Vlekl se po silnici před nimi, jednu nohu trochu táhl za sebou. Občas zůstal nachýlený a nejistý stát a pak šel zase dál. Co uděláme, tati? Nic. Jen za ním půjdeme a budeme ho sledovat. Dávat si pozor, řekl chlapec. Přesně tak. Dávat si pozor. Šli za ním hodně dlouho, jenže při jeho tempu ztráceli den a muž si nakonec sedl přímo na silnici a nevstával. Chlapec se chytil tátovi bundy, mlčeli. Ten muž vypadal sežehle jako celá krajina. Oblečení měl ohořelé a černé. Jedno oko mu zavřel oheň, místo vlasů měl na zčernalé lebce jen popelavé cancoury. Když prošli kolem, hleděl do země. Jako kdyby něco provedl. Jeho boty pohromadě držel drát, měl je ulepené asfaltem. Seděl ve svých hadrech beze slova, schýlený. Chlapec se pořád otáčel. Tati, zašeptal. Co je tomu pánovi? Udeřil do něj blesk. Nemůžeme mu, tati, pomoct? Ne, pomoct mu nemůžeme. Chlapec ho pořád tahal za šos. Tati, nech toho. Nemůžeme mu, tati, pomoct? Ne, pomoct mu nemůžeme. Nemůžeme pro něj vůbec nic udělat. Šli dál.
1: Chlapec plakal a pořád se ohlížel. Když přišli ke kopci, muž zastavil, podíval se na něj a pak na silnici, odkud přišli. Spálený muž se převalil a na dálku se ani nedalo poznat, co to tam leží. Moc mě to mrzí, řekl, ale nemáme mu co dát. Nemůžeme mu nijak pomoct. Je mi hrozně líto, co se mu stalo, ale nic s tím nenaděláme. Je ti to jasný, viď? Chlapec tam stál a hleděl do země. Přikývl. Pak šli dál a chlapec už se neohlédl. Večer, matné sírové světlo z požárů. Voda v příkopu u silnice úplně černá, protože přitekla ze spálenišť. Hory nebylo vidět. Přešli řeku po betonovém mostě, po řece pomalu plul popel a různé zbytky. Ohořelé kusy dřeva. Nakonec se zastavili, kousek se vrátili a utábořili se pod mostem. Peněženku měl do té doby, než mu její roh v kalhotách udělal díru. Pak si jednou sedl u silnice a probíral se jejím obsahem. Nějaké peníze, kreditky, řidičák, fotka manželky. Všechno to rozprostřel na asfaltu jako hrací karty. Kus kůže zčernalý potem zahodil do lesa a v ruce mu zůstala fotografie. I tu nakonec položil na silnici, vstal a šli dál. Ráno se ještě v leže díval na hnízda z bláta, která si vlaštovky přilepily v rozích pod mostem. Podíval se na chlapce, ale ten se odvrátil a hleděl na řeku. Nemohli jsme nic dělat. Neodpověděl. On umře. Nemůžeme se s ním rozdělit o to, co máme. Umřeli bychom taky. Já vím. Takže kdy se mnou budeš zase mluvit? Mluvím s tebou teď? Určitě? Ano. Tak jo. Tak jo. Stáli na druhém břehu řeky a volali na něho. Otrhaní bozy v hadrech se trmácejí pustinou. Jdou po vyschlém dně moře, kdysi plného minerálů. Krystaly popraskané a rozbité, jako když spadne talíř. Ve spečeném písku bylo vidět, kudy postupoval zdivočelý oheň. Postavy se ztratily v dálce. Vzbudil se a ležel ve tmě.
2: Jste na stanici Hvězda.
1: Hodiny se zastavily ve 1:45 po půlnoci. Dlouhý záblesk a pak série nepatrných otřesů. Vstal a šel k oknu. Co to bylo? Zeptala se. Neodpověděl. Šel do koupelny a stiskl vypínač, jenže elektřina už nešla. Za oknem narůžovělý svit. Poklekl na jedno koleno a zdvihnutím páčky zašpuntoval vanu, pak otočil oba kohoutky až na doraz. Stála ve dveřích v noční košili, jednou rukou mačkala zárubeň dveří, druhou rukou si ovinula břicho. Co to bylo, zeptala se. Co se to děje? Nevím. Proč se jdeš koupat? Nejdu se koupat. Jednou v těch prvních letech se probudil v holém lese a poslouchal, jak tou strašnou tmou nad jeho hlavou letí hejna stěhovavých ptáků. Jejich tlumený let. Ve výšce několika kilometrů obletovali zemi právě tak tupě, jako když na kraj misky sedají mouchy. Přál jim šťastnou cestu, dokud nezmizeli. Nikdy později už ptáky neslyšel. Měl balíček karet, který našel v psacím stole v jednom domě. Ty karty byly ohrané a přelámané a dvoje kříže scházely, ale stejně s nimi někdy hráli, ve světle ohně zabalení do dek. Snažil se rozpomenout na pravidla dětských her, stará pana, jakási varianta whistu. Určitě ta pravidla spíš popletl a tak si vymýšlel nové hry a dával jim vymyšlená jména. Praštěná slámka nebo kočičí ublinknutí. Někdy se ho syn vyptával na svět, který pro něj nebyl ani vzpomínkou. Odpovídat nebylo jednoduché. Minulost neexistuje. Co bys chtěl slyšet? Ale přestal si vymýšlet, protože ani vymyšlené není pravda a po každém fantazírování se cítil provinile. Chlapec měl svoje vlastní fantazie. Jaké to bude na jihu, budou tam děti. Snažil se, aby se to nevymklo z rukou, ale jak si mu to nešlo. Komu by to taky šlo? Žádné seznamy, co je třeba udělat. Den šťastný sám o sobě, právě tato hodina, další už nebude, další je právě teď. Vše vznešené a krásné, co si člověk bere k srdci, pochází z bolesti. Zrodilo se to ze žalu a popela. A tak, šeptal spícímu chlapci, mám já tebe. Myslel na fotku na silnici a myslel na to, že se měl ženu alespoň pokusit v jejich životech nějak zachovat, jenže nevěděl jak. Vzbudil ho kašel, poodešel, aby neprobudil chlapce. Potmě sledoval kamennou zítku. Zabalený do deky klečel v popílku jako kajícník, kašlal a pak ucítil v ústech krev. Nahlas řekl její jméno. Myslel si, že to možná vyslovil ze spánku. Když se vrátil, chlapec už byl vzhůru. Promiň, řekl mu. To nic. Ještě spí. Chtěl bych být s mámou. Nic na to neřekl. Seděl vedle postavičky zachumlané do dek. Po chvíli řekl, tím chceš říct, že bys chtěl být po smrti. Ano. To nesmíš říkat. Ale říkám to. Neříkej to, není to správné.

Přežili jsme, řekl jí přes plamen petrolejky. Přežili, řekla. Ano. O čem to pro Boha mluvíš? Nepřežili jsme, jsme chodící mrtvoli v hororu. Moc tě prosím. Je mi to fuk. Je mi fuk, jestli mi tu brečíš. Nic to pro mě neznamená. Prosím tě, nech toho. Moc tě prosím, udělám cokoliv. Třeba co? Měla jsem to udělat už dávno. Když jsme ještě v revolveru měli 3 náboje a nejen 2, byla jsem blbá. Už jsme to všechno probrali, já jsem tohle nechtěla, jsem v tom nevině. A už toho mám pokrk. Dokonce už mě napadlo, že ti to ani neřeknu, asi by to bylo nejlepší. Máš 2 náboje a pak co? Neochráníš nás. Tvrdíš, že bys pro nás umřel, ale k čemu by to bylo? Nebýt tebe, vzala bych si ho sebou. Víš, že bych to dokázala. Bylo by to tak správný. Mluvíš jako cvok. Ne, říkám pravdu. Dřív nebo později nás chytějí a zabijou. Mě znásilněj i jeho. Znásilněj nás, zabijou a sežerou. Jenže ty to nechceš slyšet. Ty prostě radši budeš čekat, až se to stane. Jenže to já už nemůžu. Prostě nemůžu. Kouřila suchou větvičku vinné révy, jako kdyby to bylo drahé viržinko. Držela ji s jistou elegancí, druhou ruku měla položenou přes kolena, přitažená k bradě. Dívala se na něj přes plamínek. Kdysi jsme o smrti mluvili, řekla. Teď už ne, proč? Nevím. Protože je všude kolem nás. Už není o čem jiném mluvit. Já bych tě neopustil. To mě nezajímá. Bezcenná informace. Klidně si myslí, že jsem nevěrná coura. Mám novýho milence, dámy, co ty mi dát nemůžeš. Smrt přece není milenec. Ale je. Nedělej to, prosím tě. Promiň. Já to sám nedokážu. Tak se o to nesnaž. Nemůžu ti nijak pomoct. Říká se, že se ženám zdá o nebezpečí, co hrozí lidem, o které se starají. A mužům se zdá, že jsou v nebezpečí sami. Mně se ale nezdá vůbec nic. Že to nedokážeš, tak to prostě nedělej a bude to. Protože já už se svým kurevským srdcem skoncovala dávno. Pořád vykládáš, že je třeba zaujmout nějaký postoj, ale žádnej postoj prostě zaujmout nejde. Srdce mi vyrvali ten den, kdy se narodil, tak mě teď nežádej o soucit. Žádnej v sobě nemám. Tobě to možná půjde výborně. Sice o tom pochybuju, ale kdo ví. Ale můžu ti říct, že sám a sám pro sebe nepřežiješ. Vím to, protože sama bych nikdy nedošla tak daleko. Osamělej člověk by si určitě měl vymyslet nějakýho přijatelného ducha, vdechnout do něj život a ukecat ho láskou, dát mu i poslední vymyšlený drobeček a před nebezpečím ho chránit vlastním tělem. A já už mám naději jen na věčnou nicotu. V tu doufám celým srdcem. Nic na to neřekl. Nemáš na to argument, protože žádnej neexistuje. Rozloučíš se s ním? Ne. Počkej, prosím tě, aspoň do rána. Musím jít. To už stála. Ženská, pro lásku boží, co mu asi tak mám říct? To ti fakt neporadím. Kam půjdeš? Vždyť ani nevidíš na cestu. Vidět nepotřebuju. Vstal. Prosím tě, řekl. Ne, neudělám to. Nemůžu. Byla pryč a nastalý chlad byl její poslední dárek. Udělala to kouskem obsidiánu. Sám ji to naučil. Ostřejší než ocel. Ostří tenké jako jediný atom. A vlastně měla pravdu. Nemělo smysl se o ničem dohadovat. 100 nocí zvažovali pro a proti sebevraždy. Mysleli to opravdově jako filozofové přikovaní v blázinci ke zdi. Ráno chlapec mlčel
a když měli zbaleno a mohli vyrazit, otočil se ještě na tábořiště a řekl,

0: Vždy tak rozhodná. Nic bizarního, jako by ji nikdy nemohlo zaskočit. Osoba naprosto dokonale stvořená tak, aby za všech okolností všechno zvládla. Seděli u okna a při svíčce jedli v županech půlnoční večeři. Dívali se, jak v dálce hoří města. O několik večerů později porodila v jejich posteli osvětlené lampičkou na baterii. Rukavice na mytí nádobí. Působilo to velmi nepravděpodobně, když se objevilo temeno hlavičky. Krev a řídké černé vlásky. Páchnoucí mekonium. Její křik se ho nijak nedotýkal. Za oknem jen stále větší zima, na obzoru požáry. Zdvihl hubené červené tělíčko, nahaté jako kus syrového masa, a přestřihl pupeční šňůru kuchyňskými nůžkami. Pak synka zabalil do osušky. Měl jsi kamarády? Měl. Hodně? Ano. Pamatuješ se na ně? Ano, pamatuju. Co se s nima stalo?
1: Umřeli.
0: Všichni? Ano, všichni. Stýská se ti po nich? Ano. Kam jdeme?
1: Na jih.
0: Tak jo. Celý den byli na dlouhé černé silnici. Odpoledne zastavili, aby pojedli ze skrovných zásob. Chlapec si z batohu vyndal nákladák a klackem dělal v popílku silnice. Nákladák se pomalu sunul vpřed. Chlapec napodoboval zvuk motoru. Přes den bylo téměř teplo. Spali v listí s batohem pod hlavou. Něco ho vzbudilo. Otočil se na bok a naslouchal. Pomalu zdvihl hlavu, držel revolver. Podíval se na chlapce a když pohledem zase zabrousil na silnici, první už přicházeli do zorného pole. Pane bože, šeptl. Zatřásl chlapcem, aniž oči spustil ze silnice. Šourali se popílkem a hlavami v kapucích kývali ze strany na stranu. Někteří měli nasazené plynové masky. Jeden měl oblek pro práci s chemikáliemi. Byli strašně špinaví. Šli s choulení a s holemi v rukou, s trubkami. Kašlali. A pak na silnici za nimi i něco zaslechl. Zvuk nákladáku. Rychle, šeptl. Honem. Zastrčil si revolver do pouzdra u opasku. Popadl chlapce za ruku a vozík odtáhl mezi stromy, kde ho převrhl, aby nebyl tak vidět. Chlapec se strachy skoro nemohl hýbat. Přitáhl ho k sobě. Bude to dobrý, řekl. Musíme utíkat, neohlížej se. Jdeme. Oba batohy si hodil na rameno a pádili. Pod nohama jim praskalo kapradí. Chlapec byl pořádně vyděšený. Poběž, zašeptal. Poběž. Otočil se. Lomozící nákladák už bylo vidět. Na korbě stáli muži a bedlivě pozorovali okolí. Chlapec upadl, zvedl ho. To nic, řekl. Musíme dál. Mezi stromy viděl mezeru, již považoval za strouhu nebo průsek. Nízkou vegetací se dostali na starou silnici. Mezi navátým popílkem občas vystupoval popraskaný asfalt. Stáhl chlapce k zemi. Krčili se u náspu a poslouchali. I dýchat se snažili potichu. Slyšeli nákladák na silnici. Bůh ví, na co jel. Nadzdvihl se a viděl vršek projíždějícího nákladáku. Muže stojící na korbě, někteří drželi pušky. Nákladák jel dál a černý kouř z jeho motoru se vinul lesem. Motor nestál za nic, vynechával a bafál. Najednou se rozhostilo ticho. Přikrčil se a sáhl chlapci na hlavu. Pane bože, řekl. Slyšeli, jak motor se zarachocením zhasl. Následovalo ticho. Svíral revolver, ani si neuvědomoval, že ho zase vytáhl. Slyšeli hovor. Slyšeli, jak muži zvedli kapotu. Svíral chlapce v náručí. To nic, šeptal. Klid. Po chvíli slyšeli, že se nákladák zase rozjel bez motoru. Sunul se a vrzal jako parník. Nastartovat ho mohli jedině tlačením, ale do mírného svahu ho nedokázali roztlačit dost rychle. Po několika minutách motor škytl, auto poskočilo, ale motor hned zase zhasl. Zdvihl hlavu, aby viděl, co se děje. Tak 7 metrů od nich se brodil jeden z nich suchou vegetací a rozepínal si opasek. Oba stůli. Natáhl revolver a zamířil na muže. Ten stál s jednou rukou pokrčenou u boku. Špinavá, pomačkaná rouška se jeho dechem nafukovala a zase klesala. Chlap se ohlédl na silnici. Neotáčej se. Dívej se na mě. Jestli cekneš, je po tobě. Chlap šel dál, jednu ruku měl na opasku. Na dírkách bylo vidět, jak zhubl. Kůže na jedné straně vypadala jako nalakovaná, obtahoval si tam ostří nože. Poodešel na odbočující cestu a hleděl na revolver a chlapce, špína kolem zapadlých očí. Jako kdyby v jeho lebce dřepělo zvíře a vykukovalo ven očními důlky. Dlouhé vousy měl dole zastřižené jako podle pravítka. Na krku měl vytetovaného ptáka, ale umělec sotva tušil, jak pták vypadá. Byl hubený, šlachovitý, rachitický. Měl na sobě špinavou kombinézu a černou kšiltovku s vyšitým logem nějaké zaniklé firmy. Kam jdeš?
1: Šel jsem se vysrat.
0: Kam jedete s tím nákladákem?
1: Nevím.
0: Jak nevíš? Sundej si tu roušku.
2: Přetáhl si roušku přes hlavu a držel ji v ruce.
1: Prostě nevím, řekl.
0: Ty nevíš, kam jedete?
1: Ne.
0: Na co jedete nákladák?
1: Na naftu.
0: Kolik ji ještě máte?
1: Na korbě vezeme 3 200-litrový barely.
0: Máte do těch pušek náboje?
2: Ohlédl se na silnici.
0: Řekl jsem ti, aby ses neohlížel.
1: Jo, náboje máme.
0: Kde jste k ním přišli?
1: Našli jsme je.
0: Lžeš. Co jíte?
1: Co si najdeme?
0: Co si najdete?
1: Jo.
0: Podíval se na chlapce.
1: Ty nebudeš střílet, že ne?
0: Řekl. To si jen myslíš.
1: Na nejvejš máš 2 náboje, možná jen 1.
0: A na silnici uslyšej výstřel. Oni jo, ale ty ne.
1: Jak to?
0: Protože střela je rychlejší než zvuk. Zareje se ti do mozku ještě než uslyšíš výstřel. Slyšet ránu bys mohl díky přednímu mozku, mezimozku a spánkovému laloku, jenže ty už mít nebudeš, bude z nich polívka.
1: Ty seš doktor?
0: Nejsem vůbec nic.
1: Máme raněnýho, potřebovali bysme tě.
0: Připadám ti jako idiot.
1: Nepřemýšlel jsem o tom.
0: Proč se na něj díváš?
1: Můžu se dívat, kam chci.
0: To teda nemůžeš. Ještě na něj mrkneš a naperu to do tebe.
2: Chlapec seděl s oběma rukama na temeni hlavy. Vykukoval škvírou mezi pažemi.
1: Ten kluk má určitě hlad. Co kdybyste oba šli k nám na nákladák, najedli byste se? Nemusíš ze sebe dělat takovýho drsňáka.
0: Nic k jídlu nemáte. Jdeme.
1: Kam?
0: Jdeme.
1: Já nikam nejdu.
0: Nejdeš?
1: Nejdu.
0: Ty si myslíš, že tě nezabiju, ale to se teda mýlíš.
1: Ale radši bych tě odvedl tak nejmíň 1 km po silnici a pustil tě.
0: Takovej náskok by nám stačil, pak už nás nenajdete. Ani nebudete vědět, kterým směrem jsme se vydali.
1: Víš, co si myslím?
0: Co si myslíš? Že seš posera.
2: Pustil pásek a ten spadl na zem se vším možným, s čutorou, starou vojenskou taštičkou, plátěnou, skoženou pochvou na nůž. Když zdvihl oči, viděl, že ten bandita drží kudlu. Udělal jen 2 kroky, ale rázem vlastně byl mezi ním a chlapcem.
0: Co s tím jako teď chceš dělat? Neodpověděl.
2: Byl to mohutný chlap, ale hodně mrštný. Sehnul se, popadl chlapce, převalil se a hned zase stál na nohou. Držel chlapce před sebou a nůž mu přikládal k hrdlu. To už se otec blesku rychle přikrčil. Revolver držel oběma rukama a v kleče vystřelil z necelých 2 metrů. Chlap okamžitě padl na záda. Z díry na čele mu bublala krev. Chlapec mu ležel v klíně a ve tváři se mu nezračilo vůbec nic. Muž zasunul revolver do pouzdra a hodil si batoh přes rameno. Popadl chlapce, otočil ho a přes hlavu si ho posadil na ramena. Pekelným tempem vyrazil po staré silnici. Držel chlapce za kolena. Ten mu mačkal čelo, špinavé od zaschlé krve, a nevydal ani hlásku. Přišli ke starému železnému mostu v lese. Neexistující silnice tam vedla přes téměř neexistující potok. Rozkašlal se, ale skoro se mu k tomu nedostávalo dechu. Odbočil ze silnice do lesa, zastavil se a lapal po dechu, snažil se poslouchat. Neslyšel nic. Klopítal ještě asi kilometr a nakonec klesl na kolena a položil chlapce do popílku a spadaného listí. Setřel mu krev z obličeje a tiskl ho k sobě. Je to dobrý, řekl. Neboj.
3: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Během dlouhého chladného podvečera, když přicházela tma, je slyšel jen jednou. Přitiskl chlapce k sobě, dusil v hrdle kašel. Přes kabát cítil, jak je chlapec slaboučký a hubený, třásl se jako ratlík. Kroky v listí přestali šustit, pak šli dál. Nemluvili, ani na sebe nevolali, což bylo ještě zlověstnější. Když už se setmělo úplně, sedl na ně ocelový chlad. To už se chlapec třásl opravdu hrozně. Na černočerné obloze měsíc nevyšel a neměli kam jít. V batohu si nesli jen jednu deku, vyndal ji a zabalil do ní chlapce. Rozepnul si bundu a tiskl chlapce k sobě. Leželi tak velmi dlouho, ale byla jim hrozná zima a tak nakonec vstál. Musíme dál, řekl. Prostě tu nemůžeme takhle ležet. Díval se kolem, ale neviděl vůbec nic. Hovořil do tmy, která neměla hloubku ani rozměr. Držel chlapce za ruku, když klopítali lesem, druhou ruku napřahoval před sebe. Neviděl o nic lépe, než když oči zavřel. Chlapec šel zabalený do deky, řekl mu, že ji nesmí upustit, protože už by ji nikdy nenašli. Chlapec se chtěl nést, jenže muž mu vysvětlil, že hlavně musí rychle jít dál. Celou noc klopítali a padali v lese. Dlouho před rozbřeskem chlapec upadl a odmítal vstát. Zabalil ho do své bundy a pak ještě do deky, v sedě ho kolébal v náruči. V revolveru poslední náboj. Ale ty nechceš slyšet pravdu, ani náhodou. V mizerném světle, které mělo být ránem, položil chlapce na listí a v sedě zkoumal les. Když se rozednilo o něco víc, vstal a vyrazil obloukem kolem jejich indiánského ležení. Hledal stopy, ale kromě jejich vlastních nezřetelných šlépějí v popílku nespatřil vůbec nic. Vrátil se a zdvihl chlapce. Musíme odsud, řekl mu. Jenže ten se sesouval ke straně, pohled měl úplně vyprázdněný. Ve vlasech zaschlé bláto, zablácený obličej. Mluv se mnou, řekl mu muž, ale bylo to marné. Mezi suchými stojícími stromy šli na východ, minuli starý dřevěný dům a přešli prašnou cestu. Plocha bez vegetace, snad původně parkoviště pro kamiony. Občas se zastavili, aby slyšeli. Slunce nevrhalo žádný stín. Nečekaně přišli na silnici, rukou chlapce zastavil. Jako malomocní se krčili v silničním příkopu a poslouchali. Vítr nefoukal, naprosté ticho. Po chvíli vstal a vyšel na silnici, ohlédl se na chlapce. Tak pojď, řekl. Chlapec k němu přišel a on mu ukázal stopy v popílku, kudy projel nákladák. Chlapec tam stál, zachumlaný do deky a díval se na silnici. Netušil, jestli nákladák znovu nastartovali, netušil, jak dlouho asi byli ochotni číhat. Schodil batoh z ramene, sedl si a otevřel ho. Musíme něco sníst, řekl. Máš hlad? Chlapec zavrtěl hlavou. Ne, ovšem, že ne. Vyndal plastovou lahev s vodou, odšrouboval u závěr, lahev chlapci podal a ten ve stoje pil. Dal lahev od úst a nadechl se. Pak na silnici klesl do tureckého sedu a napil se ještě jednou.
0: Lahev vrátil muži, který se také napil, a zase lahev zavřel. Přehraboval se v batohu. Snědli konzervu bílých fazolí, střídali se. Prázdnou plechovku hodil do lesa, pak šli silnicí dál. Lidi z nákladáku tábořili přímo na silnici. Rozdělali si tam oheň. Na rozteklém asfaltu ležela ohořelá polena, popel a kosti. Seděl na bobku a ruku držel nad asfaltem, vycházelo z něj slabé teplo. Vstal a pozoroval silnici. Pak chlapce odvedl do lesa. Tady počkáš, nařídil mu, nebudu daleko. Kdyby svolal, uslyším tě. Vem mě sebou, prosil chlapec. Vypadalo to, že se rozbrečí. Ne, musíš počkat tady. Prosím tě, tati, nech toho. Uděláš, co ti řeknu. Vezmi si revolver. Nechci ho. Já se tě neptal, jestli ho chceš. Prostě si revolver vezmeš. Šel lesem na místo, kde nechali vozík. Pořád tam ještě ležel, jenže vyrabovaný. Pár věcí, co si nevzali, leželo poházených na listí, chlapcovi knížky, jeho staré boty a také nějaké hadry. Postavil vozík na kolečka, dal do něj chlapcovi věci a vyjel s ním na silnici. Pak se ještě vrátil. Nic už tam nebylo. Tmavá, zaschlá krev na listí. Nebyl tam ani chlapců v batoh. Cestou k silnici našel pod kameny kosti a kůži. Vnitřnosti v kaluži krve. Šťouchal do kostí špičkou boty, zřejmě byly uvařené. Žádné zbytky oblečení. Zase už se stmívalo a byla pořádná zima. Otočil se a šel k chlapci. V kleče ho objímal. Tlačili vozík lesem až ke staré silnici a nechali ho tam. Pak se silnicí vydali k jihu a pospíchali, aby je tma nezastihla úplně. Chlapec klopítal únavou. Muž ho zdvihl, hodil si ho na ramena a takhle s ním šel dál. Když došli k mostu, nebylo už prakticky vůbec vidět. Sundal chlapce na zem a oba se pohmatu sunuli dolů z náspu. Pod mostem rozsvítil zapalovač, blikavým světýlkem pročesával zem. Písek a štěrk vyplavený potokem. Položil si batoh, odložil zapalovač a chytil chlapce za ramena. Ve tmě ho jen tak viděl. Počkáš tady, řekl mu. Zajdu pro dřevo, potřebujeme oheň. Já se bojím. To vím, ale půjdu jen tady kousek a uslyším tě, takže když budeš mít strach, zavoláš mě a já hned přijdu. Hrozně se bojím. Čím dřív půjdu, tím dřív budu zpátky a rozděláme si oheň a pak už se bát nebudeš. Nelehej si. Když si lehneš, tak hned usneš a já pak budu volat, ale ty neodpovíš a já tě nebudu moct najít. Je ti to jasný? Chlapec neodpovídal, už na něj začínal mít vztek, ale pak si uvědomil, že v té tmě vlastně přikivuje. Tak jo, řekl. Uděláme to tak. Vyškrabal se po náspu a vešel do lesa s rukama před sebou. Dřevo úplně všude, na zemi uschlé větve velké i malé. Nohama je hrnul na hromadu a když už měl zhruba náruč, schýbl se a zavolal na chlapce. Ten odpověděl a navedl ho zpátky k mostu. Seděli pod mě, zatímco nožem seřezával klacíky a rukama lámal větvičky. Vyndal z kapsy zapalovač a palcem otočil kolečkem. V zapalovači měl benzín, hořel modrým plamínkem. Schýbl se, podpálil trout a díval se, jak plamínky chrastím šplhají vzhůru. Přidal na oheň dřevo, sklonil se a zlehka foukl do základu ohýnku. Rukama rovnal dřevo a dával tak ohni tvar. Do lesa se vydali ještě dvakrát. V náruči na most nosil chrastí a větve a schazoval je dolů. Již z určité vzdálenosti viděl záři ohně, ale doufal, že z druhé silnice oheň vidět není. Pod mostem viděl mezi kameny temnou tůň stojaté vody, svažující se o kraj ledu. Schodil z mostu poslední dávku dříví. V záři ohně měl bílý dech.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Vírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom

která se dobou si chrabou, bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Volmavou, pod mostem hledá

ze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhem.

0: Noc plná hvězd.
1: Dnes 16. února roku 1840 a ještě několik otevřel pan Vorel svůj kruparský krám u Zeleného anděla. Dů!
2: Poldi! Herst!
1: Pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě.
2: Krupici kup tady u toho nového. Můžem to zkusit.
1: Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že otevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí. Ale takovému bych řekl jen ty nebohý. Nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkovan snad po 20 let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel až do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety, pekař pod tímž štítem a hokynář v tom též domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou kruparství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přešel někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy neb z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u Zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný. A dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou se zeleným stínidlem na očích. A každý, kdo šel kolem, mohl ji vidět. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem na hřbitov do Košíř. A teď, nač jen ten krám? Krupař v Ostruhové ulici byl již jeden. Arci až zcela dole, ale nač druhého? Tenkrát měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlýna. Snad si pomyslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako pana a k tomu svobodný. Kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel od někud z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než je synem mlynáře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou pýchu domorodců. Byl jim cizí. Večer sedal v hostinci při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali. Leda, že kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu přec tak srdečná slavnost. Slavil pan Jarmárka, poštovní úřadník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu 5 mecítma let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. Také ostatní sousedé, sami dobří lidé, neviděli v tom praní zvláštního. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal pan Jarmárka 3 lahve Mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly, paní hospodská měla v celé zásobě jen své 2 sklenky vinné, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A přec měl pan Vorel dnes novou pěnovku, kovanou stříbrem, aby si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera tu bylo nadobro vše upraveno. Krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrák žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou. Ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček soukené spodky, o 7:00. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o 8:00. Zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O 9:00 pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulice, nejde-li konečně počinek ten první. Tu šla ulicí vzhůru setníkovi slečna Poldinka. Slečna Poldinka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boků, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o níž asi 4x, že se bude vdávat. A světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldinka vždy klopítla a sáhla si přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak krupařův spočinul na slečně Poldince. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopítla přes chůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela, přitiskla si šátek honem k nosíčku. Byť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na 2 kroky zpět a položil pěnovku na pudl. 2 žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna Poldinka a obrátila se napolo z krámu ven. Pan Vorel se činil, naměřil 2 žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco přitom mluvit měl. Ráčíte být jemno, slečinko, tu ze spokojena. Koktal, tak, prosím, zde.
2: Mnoholi?
1: Tázala se slečna Poldinka jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. 4 dobráky. Tak, poníženě ruku líbám. První počinek od krásné slečinky. No, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldinka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař. Mohl by být rád, kdyby si ho vzala támhle mydlářovi zrzavá Anuše a dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce, vyhlídl zas do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtíškovi, žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtíšek modrou svou čepici v rukou na Prahu. Zde je dobrák, prál pan Vorelli dumilně. Přijďte si každou středu. Pan Vojtíšek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, on, že sem do krámu musí. Oh, ono to půjde. Ale před domem u hlubokého sklepa stála setníkovi slečna Poldínka a právě vypravovala paní Radové k Dojekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polévka na stůl, tvrdila slečna Poldínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř a položila lžíci. Do večera vyprávěli si veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, mouka, že je jakoby pražená a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak než uzený krupař. A osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký. No, dobře. Druhý, třetí den. No, však ono to ještě půjde. Na konci tého dne neměl strženy ani dva zlaté šajnu. To je přece jen... A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka. Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vinuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovy bledly, čelo se svrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neunavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen aspoň jednou vystoupil přes práh do ulice. Zvlášť jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedů k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. K svatému Havlu již se vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně den před stěhováním zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od 9 hodin od rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít a do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoub nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O 10. hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sněli samovraha a pan Úmíhl, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku Neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel jí k světlu a pravil. Tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
2: Ano?
1: Dneska prvně. Jak se cítíte?
2: Velmi dobře. A vy?
1: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že se měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zarlete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak hergotn, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
2: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
1: Jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
2: Ano. Poslyšte!
1: No.
2: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
1: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
2: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
1: Jo,
2: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle?
1: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružko.
2: Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
1: A perla.
2: Že?
1: No.
2: Řekl jste vražte.
1: Jo.
2: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
1: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
2: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
1: tedy, to by mě netrklo.
2: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
1: jo,
2: meč.
1: Nebo pár facek.
2: Hle! Opět záhada, kde se vzala facka?
1: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
2: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
1: Facek já už v životě slyšel, ale...
2: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
1: Ona nedá pokoj.
2: Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
1: Helejte, no. Pistole je... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řítíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
2: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řítiti se má nesporný základ ve staroindickém root, tok. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
1: ne.
2: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rzucat, to je vrhati, slovenský rucat.
1: Já vím, le tu pesku, nedrůcaj. Jeďte.
2: Správně. Latinský tvar ricio, téci, odtud dodnes ricinový olej.
1: Jo.
2: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? V němčině ani potom ne. Navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
1: Ježišmarja.
2: Řítiti se.
1: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na helete, soudružko, když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jeta, to je otrava. Je to otrava!
2: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus, jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet, něco, co není k jídlu.
1: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. Ať totiž koukněte se do slovníku.
2: Opět se mýlíte. Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
1: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi, boží, hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlčů ženská! Hello! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
2: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
1: Nedám.
2: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
1: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte, prý!

0: Noc plná hvězd.
1: Pane!
2: To halo, pane, to bylo pro mne?
1: Ano, promiňte, přesně tak. Totiž nezlobte se, ale vy mi připadáte nějaký takovej povědomej, kde já vás jenom viděl.
2: No, vy mi taky připadáte povědomej.
1: No.
2: Až moc?
1: No.
2: Neviděli my jsme se v létě 56. roku na Zlatých pískách?
1: Počkejte, 56, 50, ne, kde pak? Ne, v 56. jsem byl v Benátkách, ale počkejte, v 57. že já vás potkal na Rujáně, že jo?
2: Nepotkal. Ne. Já byl v 57. v Mamáji, v Rumunsku.
1: A tak tam jsem vás potkat nemohl, protože já byl v Rumunsku až v 59. roce.
2: No, to já byl v Jugoslávii.
1: Moment, já už to mám. Poslyšte, že vy jste ten pán, co za mě zaplatil v 60. roce v Káhiře v baru 3 frťany.
2: Nejsem škrob. Ty 3 frťany bych vám v Káhiře moc rád zaplatil, ale já jsem byl v tom roce na Malorce.
1: Ale
2: počkejte, nejste vy ten pán, co jsem s ním v 61. jel z Grinzingu do vídeňského hotelu Fiakre?
1: Ne, tak to nejsem, to ne, ne, ne.
2: Nejste. Ne. To je škoda, to byl moc veselý a příjemný pán. No opravdu to nejste, vy vzpomeňte
1: ne,
2: si.
1: Ne, opravdu.
2: Helejte, druhý den jsme přece v Prátru potkali takový 2 přítulní slečny.
1: No tak to je mi moc líto, že jste je nepotkal se mnou, ale... Víte, já ve Vídni ještě nikdy nebyl.
2: No tak, kde jsme se potkali?
1: Já vám nevím.
2: Možná třeba služebně.
1: Aha.
2: Služebně. Snad vám řekne něco mý jméno. Holverda.
1: Těší mě, Breburda.
2: Mě taky.
1: Promiňte, naražte se zlobit, ale jméno mi jaksi, abych tak řekl, nic neříká. Snad vaše ctěné povolání, že by mi naznačilo.
2: Už zase vedoucí masný. A čím se račte vy zaobírat?
1: No tak už zase vedoucí ovoce a zeleniny.
2: Už zase.
1: Aha.
2: My se potkali v roce 63.
1: No jo.
2: To byla blbá dovolená.
1: No jo, a dlouhá. Poslyšte, kde vy jste jaksi, abych tak řekl, ráčil trávit?
2: Na Pankráci, kamaráde.
1: Aj, tak tedy radši prominout, pane, já jsem se zmýlil. Já jsem nastoupil v roce 63. jaksi dovolenou na Borech v Plzni.
2: No to je báječné. My se vlastně vůbec neznáme, v životě jsme se neviděli.
1: A přitom jsme si tak povědomí.

Z města do lesa sem tam si zajdu, mám v plánu, že bych tam postavil chajdu. Zarábím slušně a tak nikdy netvrdím, že halířem nesmrdím. Je to les pěkný, zdravý, perspektivní, koluju o ním ty nejlepší drby. Zvířata vyhnali stále.

pečuje o revír víc než o sebe a jeho stromy vyrostají do nebe. Zvířata u něho dobře si žijí, tak dobře, že se furt

0: A hajú na sebe bursku a hromy. Nevysekaj to šťastně, tak všetci mají strach. A všecko skřipe jak ve starých hodinách. Nikdo z nich neví, jak dopadne bůřka, či nebude mrtvý, jak ráno vstane zlužka. A v televizi, aby to čert spral, mají rozhleděný fajný seriál. Kukačka už ani neotvírá zobak, medvěd je malatný, slabý jak chrobak. Starý vlk schovává mezi nohy chvost, ten, co měl v Galatách vždycky místa dost. Panikař zajíc prodal košku a utek z lesa ven přes Jugošku. A kdyby v tým lese ještě lidé bývali, do tého všeckého by manifestovali. Hajny se zavíral celé dny doma a hajna nevěděla ani na co ho má. Tak jsem tam vešel, pozval jsem se dál, řeč se točila a já jsem štenkroval. Jako muzikant z kavarenské praxe, různé postupy a figly mám v kapse. Při tanci nemůžu být žádné prostoje a hrať se musí aj na levné nástroje. Častokrát se nám to rozlaďovalo, museli jsme robit, aby se nic nepoznalo. Buď muziku zabalit, anebo rytmus přitvrdit. Kdy v našim lese je srandovní klima, raz je tam dusno, po druhé zima. Po třetí padají tragaře a listí usychá aj na jaře.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně B.

0: noc s hvězdou.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malý kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se nevobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult, a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum. Jo? A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal. Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval jako sám, si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku. Jo? A Jirka mu dal také ten rum do té ruky a on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci a když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou v takzvaném Tichém údolí a tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my a to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu. Jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co takhle si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil, my jsme vylezli, šli jsme dovnitř a už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? A říkal, Hynek. A říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no, tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A Teď, když on si to prohlíd celý, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, těch fotek musíš mít víc doma.

0: tom, to je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli dvakrát na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
1: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě Kašpárka a tak si zazpomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal, tam vyniknul. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklihujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
0: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel, čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce je zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

0: paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.
1: Noc plná hvězd.
2: Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec, podle svojeho uznání zachovali šumnej letory, plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grund měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtísko, fúsíska neholené, furt naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, kdy se ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a iďa kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela nežena, usu vdovec. Dal jsem ju pochovat pod jalovec. Kača Prudková byla robka trochu obstarší. Řezali se jí po třetí zuby. Ale jiná šumná, čiperná jak jíšťerka. Nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských vergl. No, samá chuť. Líca krejva mléko, očiska černý jak fakír. Však když se na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali strýc přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který se tak honem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dary ani obestat. Žufan se tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit. Když jste ji zahořeli jak petrolínka, poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůzách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Natože, pomož pámu, kačenko, maluješ. Daj to pámu, však poté pomoc strýčku. Hledá, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko se uščůřila, že strýc nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim bůchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, Kačenko, pravda, že dondu, jenom co se netrefí chvíla. A od té doby se Žufan změnili k nepoznání a změnili aj pěsničku a pobrůkávali si. Ej, vrca, dívča, vrca, já se budu dívat. Hej, jak se nezalúbíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich, hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl, aj zhlédnou se v nich mohli. Zkrátka ťokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku jak levanec na panvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout, a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny se pilo a hodovalo. Žádný mladý se v této věci nemohl rovná starému Žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a Žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťuřovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým. Však sa to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Ludé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovu. A starý Žufan tejto lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky Žufanem zavrtelo. Když sa jednou strýc praštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastír z Tatar hodili do plecu. Počúvaj, Juro, zlé je, už ti začínají pučat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednu dondě v noci domčuli jakýsi dupot a přesplo, co si héplo jak jeleň, to že by přece jenom ty paroj. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, ba že je veselější, jak bývala. A co jich najvě žralo, byla čím dál pěknější. A včilka i místo novomanželského ráju nastalo u Žufanů hotové peklo. Starý otloukali kaču jak píšťalku a byli sa vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali Žufan grófa a včilka ji odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyřváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň se ne, bíjeňa furt pro našu lásku. A Janíček se zastal. Ještě tej samej noci si počkal na Žufana a pohladili hlušňu po chrbtě, že orali nosem přes celou mlatevňu. Strýc ale poznal Janíčka a súse skokaným to dosvědčili. Pán súci hodnou chvíli přecházeli očima z Janka na Žufana a z obůh na kaču. Pokyvovali hlavu, škrábali se ve fúsách, ale rozhodnout museli. Janeček dostal týdeň nepodmínečně. Strýc měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně aj peníze. Ale co měl Janeček? To už neměli. Kačenka Žufanovi odešla, lebo v Šíli je zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

nejrůznější požadavky. Klade život na muže. Jsou však věci, které může. A jiné již nemůže. Naučil jsem se hrát šachy. Léta chodil do školy. Někdy ale život klade příliš těžké.

Jsem ochoten přenocovat třikrát týdně ve stohu, jíst ústřice, nosit cihly, ale tohle nemohu. Uznejte, že to přec nejde, podle mého mínění byla by to nejsmutnější profanace umění. Jak mám foukat trombón, když mám v puse bombón?

kdybych tak hrál na piano, na housle či na čelo, umělecké svědomí by ještě možná mlčelo. Dle názoru odborníků nedá se s tím jinak hnout. Budu muset neprodleně onen bonbon vyplivnout. Nelze foukat trombou.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jen ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přece

0: Vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Jeníku, já se ti hlásím. A tady je konečně tedy ta hranáta páska s návrhy nebo s materiálem na tu desku, co máme dělat pro toho československého spisovatele. Já jsem si udělal poznámky a z těch poznámek udělám, nahraju tu svoji stranu, víš, ten svůj, tu svoji část dialogu, pak vždycky řeknu střih a off the record ti řeknu, co si myslím, že by si mohl dělat, nebo navrhnutí, co by, jako v jakém smyslu by si snad mohl vypracovat k tomu svoje, to se ví, že to uděláš po svým. Ale já myslím, že to takhle bude usnadněný. A potom uvidíš, jak zase na to navazuju já, takže doufám, že nám to nějakým způsobem vyjde. Samo sebou budou tam jistě voloviny a to bude na vás, na tobě a na Cinci Busovi a kdokoliv to bude dělat s tebou, to vyhodit cokoliv chcete a nahradit něčím zajímavějším, co řekne než ty, a tak dále, a tak dále. Zkrátka je to hrubý materiál a já ti budu dávat jaksi instrukce a návrhy mezi těma střihy. Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého se tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, které mne dělí od parku na Washingtonově náměstí. A střih. A teďka si myslím, Jene, že by si mohl ty se hlásit mně stejným způsobem u okna na kampě. Víš, situovat tak asi krátce, jako jsem to udělal já. A takže bychom si od téhle chvíli zbytek té desky povídali z těch dvou oken přes oceán. Střih. Na té legrace, vidíš. A tady je brzy odpoledne, koncem října 64. Takže my jsme vlastně na tomto magickém magnetofonickém pásku překonali čas a prostor. Povídáme si přes kalendář bez ohledu na plynoucí dny a bez ohledu na zeměpis s těma vzdálenostma. Což já myslím je zajímavý dobrodružství. Tak tady je brzo odpoledne, jak jsem říkal, koncem října. Nebe je modrý, jak vybledlý blue jeans. Tomu se prý říká džínsky teď v Čechách. To jsem se dočetl v tisku. Telegrace, džínsky. Tedy prostě je to modrý, krásný, bledoučký nebe. A proti té vypraný modři se odráží to rezavý listí jilmu a obrovských buků. Občas s výbuchem nějakého rudého keře. Přes ten zlatý koberec opadanýho listí na vyrudlý městský trávě. A skrz to opadávající listový, řídnoucí listový toho nejvyššího stromu v koutě parku. Pamatuješ se na něj? To je vůbec nejvyšší strom v New Yorku, kdyby tě to zajímalo. A já myslím, jak se nic nedivil, kdyby byl nejstarší. Na tom prý už začátkem 18. století, když New York byla ještě anglická kolonie, vlastně městys, tak tam se vykonávaly popravy. Na tom stromě bylo moc zločinců pověšených. To je jedna z neužitečných znalostí, které ti sděluju. Doufám, že budou nějaký jiný a že mi ty sdělíš neužitečné znalosti z Prahy. My totiž od jakživa sbíráme neužitečné znalosti. No tak zkrátka, skrz to řídnoucí podzimní listí už prokukuje ten bílej mrakodrap naproti číslu 1 na 5. aveně, který celý léto je od nás pro tu zeleň parku neviditelný. Dole po ulici a do parku se procházejí fousatý mladíci a dívky s rozpuštěnýma vlasy po pás, co mají ty svetry, sandálie, špinavý nohy v těch svetrech, pokecaný svetry. To se teďka moc nosí, taková ta nečistota mezi mládeží. Je to takový zamyšlený a na schvál, aby se rodiče zlobili. Dělá se to taky v Evropě? My zlobili jináč. My zlobili s frajeřinou, s vyleštěnýma botama. S takovým dandyovstvím. Pamatuješ se? Hlavně, že se rodiče zlobili, to je jaksi hlavní účel. Jak toho docílit je vedlejší, to se dělá v každé generaci jináč. Zajímavě, některé ty dívky mají daleko kratší vlasy než ty mladíci. Teďka jde jeden fousatý, ježiš, ten je roztomilej. Fousatej, vlasatej, to bude malíř. Taky má pokecaný ten svetr, ale tak umělecky, víš, s volejovejma barvama, hotová paleta je to. Má tlustý špagát v ruce, na konci toho špagátu psa voříška, roztomilou manželku, jo, taková, ta tlačí kočárek s umouněným miminkem, to jsou zajímavý, bláznivá rodina. Blázdečka se zastavili s krásnou mladou číňankou, pije Coca-Colu z lahve, opřená vozeď, přes ulici, víš, naproti. Asi je to studentka z New York University, naproti, od nás. Střih. Tak, a teď budu pokračovat dále. Teďka by si myslím, že by bylo dobře, kdyby ses mě zeptal, víš, jak jsem skončil o tom popisu těch figurek dole. Kdyby ses mě zeptal, jestli ten parkář, co má ten stánek s tím parapletem, pořád ještě prodává párky naproti tom, na rohu. Mohl bys mít takovej detail o tom, na tom rohu, kde chodník je celý promaštěný od těch párků, jak mastno, tak tam kape, jak si tam lidi kupují ty párky. Tak kdyby ses mě zeptal na toho párkáře, tak já ti teď hned na to odpovím. Střih. No to jsi mi vzal párek z huby, jak jsi to vždycky dělával, když mě něco napadlo takhle v divadle při improvizaci a ty jsi to řekl za mě. Střih. A ty by si mohl říct něco takovýhodle na to. Ty jsi mi taky na předscéně kolikrát krát fóry, než jsem je řekl. A já na to navážu. Střih. To byl velice vzájemný zvyk, já se pamatuju. Takzvaný plagiát pomocí telepatie. Jo, tak ten párkář. Ovšem, že je na svém místě a ta Coca-Cola, co jí ta krásná Číňanka pije, hovořit s tím malířem, s tím kočárkem, s tím psem voříškem a buclatým špinavým nemluvňátkem, ta Coca-Cola právě smila párek od toho párkáře do hrdla té Číňanky, co si ho koupila. Mluví o Coca-Cola, jestli pak na kampě, jak ty se díváš z okna, mají u mě šťánku brát ten dobrý ležák. Střih. Samo sebou teď se můžeš rozpovídat trošičku o kampě, o měšťánkovi, si tam to pivo je. A já, to si tam řekni, co chceš, že já ti na to navážu. Pořád o kampě. Střih. To ti je krása venku, opravdu. Opravdu takový to indiánský leto, jak se říká v Americe, co jsme ho poprvně poznali roku 1939 v Pensylvánii. To jsme totiž náhodní posluchači, jestli náhodou posloucháte tomuto našemu drbání přes oceán, trávili leto, svoje první americké leto v Bucks County, v Pensylvánii, tedy správně, přesně přeloženo, by to bylo srnčí hrabství. Střih. A teď by si mohl ty se připojit a říct, ano, do toho srnčího hrabství jsme jeli roku 1939 na leto. Říct, že to bylo naše první leto v Americe, že jsme tam uvízli do prosince. Učili jsme se totiž anglicky na překládání svých her a byl to takovej úspěch, že koncem leta jsme neměli na přestěhování zpátky do New Yorku. A já na to navážu. Střih. No co pak na stěhování? Byly časy, když začalo venku přituhovat, že jsme neměli ani natopení. A načež já navážu s další příhodou. Střih. A jestli pak se pamatuješ, jak jsme počátkem leta tenkrát koupili Ježkovi pianino. Bylo to za 18 nebo za 14 dolarů? Střih. A Jan na to odpoví. Za 14, i s dodáním, na takový surrealistický křižovatce nedaleko města Doylestown v pustý pláni. Jsme to koupili tenkrát. Daleko široko, žádný stavení, jen dvě silnice přetínající se v pravém úhlu. Na jednom rohu benzínová pumpa, na druhém lekárna, na třetím nic a na čtvrtém záhadný krám, kde prodávali pneumatiky, rádia, ledničky a piána. Všecko zánovní, obnošený. Střih a já budu pokračovat dál. Střih. Ano, ano, jako dneska vidím Ježka, jak se prodírá mezi těma oprejskanýma ledničkama a sedá ke zborceným, zdrápaným pianinům, jedno rozladěnější než druhý. Ze zoufalství konečně schválil to poslední, ke kterému si sednul. Já mu ho pak později zpravoval, když některá klapka přestala hrát, což se stávalo tak dvakrát týdně, mě Ježek povolal do svého hudebního salonu. To byla taková kulnička uprostřed zahrady, kde bylo místo jen tak na to piano a na Ježka. Já pianino rozmontoval, tedy amatérsky pochopitelně, ale rozmontoval. A jel se studovat choré vnitřnosti. Byl to takový plesnivoučký, stařičký, vnitř zaprášený. Na to jsem se tak naučil, že ze starých, z nějaký starý plstěný pantofle a z nějakých děravých bot jsem se naučil látat paličky. Imitoval jsem prostě, co jsem tam viděl, jak jsem dovedl. A ty paličky kupodivu docela dobře fungovaly. Získal jsem si u Ježka netušeného respektu. Později potom, když se pianinu přitížilo a ve vlhku té kulničky se bortil dál, tak jsem se s paličkama přestal babrat a léčil jsem neduhy pijána metodou radikální, tedy šokem. Když pijanino vynechávalo, tak jsem ho vzal několikrát ze strany a ze zhora kladivem, ale pořádně. A to byste nevěřili, jak si pijanino dalo říct. Kolikrát na několik dní. Všecky klapky najednou hrály. Ježek řval, až se za chrup popadal. Střih. A teď ti by si mohl říct, že tě přerušuje, ale dole pod oknem na kampě právě a popsat nějaký lokální detail z Prahy, tedy tvůj vlastní teděk, jestli mi rozumíš. A já potom se k tomu připojím se svým teďkem tady. Střih. Pod mýma okny na Washington Square právě na rohu McDougal Street se červená proměnila v zelenou a čekající provoz se vyřítil vpřed. Tedy žlutý nákladák, za ním modrý nákladák, šedivá nová Chevy Cabriolet. Malý nákladáček Consolidated Laundries, neboli tedy konsolidované prádelny. Ten modrý má nápis, počkej, ještě dobudím, Clinton Trucking Company, Clinton, Massachusetts. Další vůz jde počkat, jo, přeloženo do češtiny, Mozelovy původní vycpané hračky. Dále tu máme Laska's Motorline Serving Progressive Connecticut. Krásný, no? Laska's Motorline Serving Progressive Connecticut. To je krajan, člověče, to je krajan, to je Laska's, pan Láska, neboli Láskova motorová linie obsluhující pokrokový Connecticut. Střih. Já se pokusím, jestli mi na to vyjde čas, jestli budu mít místo a tak vůbec. Já se pokusím ti nahrát později, teďka není žádný zvláštní provoz, ale zítra snad někdy, nahrát z okna zvuk provozu, víš, snad by se to dalo mixovat s tímhle tím. Já nevím, třeba se to vůbec nebude hodit, a já to zkusím, ať je legrace nějaká. Střih. Jana, ty by ses mohl zeptat, a co ty dva dětkové, co u toho šachového stolku pod tvýma okny loni v letě denně hráli šach? Střih. Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli. Střih. A ty bys řekl, oni ty dva jsou trošku jako my. My taky dětkové máme rozehranou takovou doživotní partii, jenže teď ji hrajeme přes oceán. A to mi, poslouchej, připomíná mluvě o dětcích, že já to budu muset někde jednou jasně a provždy napsat. Proti komu vznikly začátky klaunů V plus V. Střih. No co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou. Střih. A teďka jen, já tady, to je návrh, víš, já jsem ti to nahrál a spojil, jestli s tím souhlasíš, tak já ti teďka ocituju něco z tvýho jednoho dopisu. To je přesný citát, tak jsi mě to napsal a já myslím, že by to stálo za to, jestli se ti to hodí to nějak, to parafrázovat nebo to takhle říct. Tak já ti to přečtu, tedy cituju, quote, Jan. Já kašlu na fyzické začátky osvobozeného divadla, o tom se píše mnoho a hlavně blbě. Mně jde o tu pravdu, že my dva povstali ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé quos ego. Jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničku, kterou jsem já za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já v mládí svém neměl ani páru? Ano, ano, pane kolego, Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti těm vznikalo naše klaunství, jako proti těm vznikalo každé klaunství v rámci své doby a v kritériích oné své doby. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolumladých představovali ve West Pocket Revue, ti kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řidkými vlasy, domnívajíce se, že tím oblafnou fyzický zánik, ti blbnou po celém světě. Mladí chtějí klizu. Dříve a rychleji, než bývalo zvykem, jeď život rychlejší a proto kratší. Unquote. Tak tohle byl citát tebe samýho a já myslím, že bys to mohl nějak použít. A teď, Jeníku, ti nahraju takovej pokus o dialog. A jelikož je to trošku rychlý, rychle se to střídá, tak nebudu říkat žádný střihy a jenom řeknu vždycky Voskovec a Verich, abych označil, co který říkáme. Tak ty označení vystřihni a to, co se ti bude líbit, když se ti to bude líbit, nahraj sám za sebe. Tak já teďka začnu a je to navázání na to tvoje poslední říkání o tom o stáří, víš, a o mladých, co chtějí klizu. Střih. Voskovec. Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku, ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. Ba dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první 2 roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70. Verich. Chodit, mluvit, sice blbě, ale aspoň trošku. Voskovec. Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu vzhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolu člověka. Verich. A nebo si nikoli Cezarem, nebož pouhým lidem, si ten palec nasliníš a počítáš, za kolik by se vyplatilo buď na Cezara, nebo aspoň na spolu lid vyzrát. Dále se pachole naučí ničit věci potřebné a cenné, zvedat je a upouštět ti křehké předměty a brát ti, co mu nepatří. Voskovec, kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí. Verich. Dlaničku nastavovat původně na pokroutky, později na bankovčičky. Voskovec. Ba dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě 2 leté mnohdy naučí. Verich. A zůstane mu to tak do smrti. Voskovec. No vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu. Verich. Hlavně, že jsi to pochválil. Ale co jsi vlastně nemluvně chtělo říct, když začalo mudrovat o stáří? Voskovec. Chtělo jsem říct dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku. Verich. Myslíš tedy nemluvně staří ve smyslu latiníci a klasikové vůbec? Voskovec. No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvost. Vždyť se na to podívej. Tizian, Voltaire, Michelangelo, Verich, Bernard Shaw, Picasso, Tolstoj, Voskovec. Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili. Verich. Ale on se otrávit nedal, radši se otrávil sám, o tom jsme ostatně kdysi zpívali. Voskovec. Tomáš Masaryk. Jestli se to furt ještě nesmí, tak to vystřihni. Masarykovi by to stejně bylo jedno. Střih. No a tak, Jeníku, já se ti klaním. Zatím bylo to moc hezký si s tebou povídat po telefonu tudle. Měl jsem radost. Zněl si znamenitě. A šetř se a buď hodnej. A napiš zase. A napiš mě, co se říká, jako co soudíš o týhletý pásce, jestli s tím něco můžete udělat, anebo v případě, že bych měl něco přidělat, víš, zase podle toho, co uděláš ty, tak to taky můžu obratem vykonat. Já se ti poroučím a končím. Tě Bůh.

0: Noc plná hvězd.
1: Pro dnešek to, myslím, stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku, co říkáte? Já jenom, aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě, a ještě dvě, a pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinej krb ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky, když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout, nějak to udíká. Ohýnek jen z komíra.
1: Kuchyňských se teplo nikdá dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domáckej, pojďte vedle.
2: Kde pak vedle? Kde pak? Já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout, jdi si. Potom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských, budete si užít taky ke kachlíkové.

jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců kýmkovem značená, kolejnic tom gom.

vůní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: zas půjdu spát v kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný ston zní jako zvon. Kolejný ston zní jako zvon.
1: Noc s hvězdou.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Upa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrcalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objel toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáhl jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kuň taky.